Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

Rádio Čas. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse. Co má takovej Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
1: Asi steak, ale na krvavo.
2: Protože Mates ten hop normálně takhle nežere.
1: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
0: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
1: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
0: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: teď. Radio Čas.
1: Mám anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vem.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
2: Do krásna, do krásna vede cesta, překrásna.
3: Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Thank you.

milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

0: Co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
3: Majerpneu.cz a jedeš dál.
4: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majerpneu.cz.

0: Na ulicích Moravy a Slezska právě teď jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi akorát musíme počítat na dálnici z Frýdku na Český Těšín. Před odbočkou na Dobrou stojí odstavené osobní auto.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic dnes klesá o 14 haléřů na 8,40 korun a 8,50 haléřů za liter. Cena benzínu se podle televize LTV Plus snižuje o 22 haléřů na 45 korun a 92 haléřů za liter. Určilo to ministerstvo financí. Vláda ceny reguluje od včerejška.
2: Morava aktuálně.
0: Ostrava se v říjnu promění v jedno velké město dětských talentů. Uskuteční se tu další ročník oblíbené akce Talent City. Pro školáky bude připravených 90 různých dílen, kde si sami vyzkouší zajímavé věci z techniky, vědy nebo umění. Podrobnosti dodává mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
3: Ostrava už po sedmé otevře téma dětského talentu a jeho rozvoje. Talent City 2026 se uskuteční 14. a 15. října. První den nabídne dětem a žákům přibližně 90 workshopů na různých místech Ostravy a nově také velkou debatu. Druhý den bude patřit především pedagogům a dalším zájemcům, kteří se věnují podpoře dětského talentu.
0: Tramvajovou trať v Olomouci čeká velká modernizace. Půjde o koleje z hlavního nádraží do Hodolan a Pavloviček. Oprava 70 let staré tramvajové trati si vyžádá stovky milionů. Magistrát už o tom jedná s ministerstvem dopravy.
2: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Olomouci čeká další domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy se už tuto neděli utkají s Oceláři Třinec. Nedělní utkání se hraje od 17 hodin na zimním stadionu v Olomouci. Taky dnešek bude jako malovaný, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku zůstane po celý den jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 20 do 22 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem.

0: milujete. Tak, udělátka zapnutá, všechno svítí, na víkend se těšíme, smích, nebo spíš úsměv, mírný páteční úsměv na tvářích máme, dnes 2. října 2026. Lenča Radim, ahoj, ahoj Lení,
1: ahoj, krásné ráno, den. Já pořád přemýšlím nad dreamem, na víkend se těšíme a rádio čas ladíme.
0: Dobře. Ne? Jo, hezké to máš. Ne, já už jsem v modu tvůrce, protože dneska jsme si jenom vystřídali roli, budeme přát k svátku. Takhle, v mém kalendáři někdy tam toho míň, někdy víc, tak dneska 3 jména, ale mám pocit, že 2 mají stejný základ, jo. Takže začneme tím prvním, Lení. Vybav si jméno velké lásky Pepka Námořníka, ale trošku víc do české podoby.
1: Olivie.
0: Přesně tak. Když to má Pipíka, tak je to...
1: Oliver.
0: Přesně tak. A ještě budeme... A ještě bude rýmovat. Spisovatelka, scénáristka, skvělá moderátorka, vypravěčka, díky za každé. A jenom upraví jméno s tím, že zrýmuješ.
1: Halina.
0: Zrýmuješ stejný základ.
1: Pavlína.
0: Trošku jinak. Zní to velmi jako...
1: Paulína.
0: Ne, zní to velmi jako exoticky. Málo která maminka v dnešní době volí tohle jméno, ale přesně takhle to zní a vlastně de facto ty změníš jenom první písmenko.
1: Aulina?
0: Aulin je na velkou bolest hlavy, jo? Což právě začínám cítit a podobně.
1: Palmína, pašmína.
0: Víš co, tak zkusíme jenom základ, jo? No. Teď se jenom sestav, ještě mi to trošku připomnělo... Jinak jako moje cesta byla nejschudnější, ale ještě mi to připomnělo, myslím, že se takhle jmenují boty, které používáme převážně v zimě, nebo v takovém nehezkém počasí.
1: Kozačky.
0: Tak kozína to není, že jo? Doufám, že to je druh bot.
1: Aha.
0: Že si navlékáme...
1: Myslím, kozačku.
0: Tak jinak.
1: Holinka. Holina. Tak je to holina.
0: Holina, ne, to není 12 měsíčků, to byla holina.
1: Tak halinu už jsem říkala.
0: No a opravdu změní jenom jedno písmenko a mám pocit, že hned to druhé v abecedě.
1: Šalina? Balina?
0: Ne, to předtím. Předtím. Předtím.
1: Jsem zoufala.
0: Projď si to v hlavě.
1: Počkej, ABC a co?
0: Před halinou.
1: Před halinou. Mm-hmm. A halina? Halina.
0: B. Ne. První písmeno haliny je které? A to písmeno předtím.
1: Jako potom?
0: Předtím. Před H.
1: Jeka, ale vrobek. Počkej, co je před H?
0: No projeď si to taky v té hlavě, já jsem teď musel taky, proto jsem řekl zatím.
1: G-H-G. Jo, galina.
0: Šikovna.
1: Protože řekliš hned.
0: Nemám rád, když říkáš tuhle větu, já ale vím. Opravdu nemám rád.
1: Ne, galina, dobře, takže galina... A teď už jsem úplně zapomněla, ale kdo byl
0: Olivia
1: na začátku.
0: Olivia a Oliver v kalendáři. Jo.
1: Každopádně, kdyby poslouchala i nějaká holina, tak...
0: Jo. A stejně holena, ale asi není, že? Protože ta byla ve 12 měsíčkách, ano. To byla ta jako nehezká sestra a podobně. A ještě babička mi vždycky říkala pohádku a to bylo děsivé o tříoké Gerdě.
1: Jo, tak na to okraj. Vůbec. Mhm. Tak
0: která vždycky jako ty klasické oči spaly a to jedno se koukalo, co kde kdo dělá.
1: Protože, ale to byla pohádka bratří Grimmů a podle mě se to jmenovalo nějak jedno očko, dvojočka a trojočka, ne?
0: Ne, jako to byla babičina verze, ona vůbec jako knížky neřešila a podobně, jo. Co je ta tvoje, prosím tě?
1: To jsi nečetl.
0: A co to bylo, jako lidi nebo zvířata nebo nějaké stvůry?
1: Ne, to byly tři sestry, jedno očka, dvojočka a trojočka.
0: Holky, omlouvám se, jo, prosím vás, fakt?
1: No. Aha. Tak jako pohádky bratří Grimmů, to bylo hodně.
0: Já vím, to je divočina, ale v životě jsem to neslyšel.
1: Jo, já mám pocit, že tam nějak pohřbívali krávu nebo něco a potom jednu chtěli zabít a tak, takže úplně jako řežba.
0: Jo.
1: No, a oni žádli na to, co měla ty dvě oči, chápeš? A vždycky, když usínali, to si pamatuju, já vlastně ani nevím, o čem ta pohádka byla, jo. Ale pamatuju si, vždycky, když usínali, tak jako, že jedno očka zavřela jedno oko, dvojočka zavřela jedno i druhé oko a trojočka zavřela jedno i druhé a na třetí zapomněla.
0: Ne, aha, ne, tak...
1: A koukala.
0: U nás, možná, že to je stejný základ, a u nás ta tříoká Gerda se vždycky koukala a když tak potom jako žalovala, nebo tak jako nic si nemohla udělat. Víte co, jenom tak, jak si uvěříme, že tam jste, WhatsApp, rádio, čas, slyšeli jste někdy o jednak teda kozině, slyšeli jste někdy o holině, slyšeli jste někdy o tříoké Gerdě a hlavně jedno očko, dvojočko, trojočko.
1: Tak.
0: Hoďte nám jenom zprávu, jako co vaše dětství je, jestli vám dobře usínalo. 6:05, dobré ráno, Moravo.

0: Tak první na naši pohádku, která byla vlastně de facto přání k svátku, velmi dlouhé, pocitově asi hodinové, zareagovala moje ségra. Já teď musím ještě probudit WhatsApp rádia čas, protože v rámci Galiny jsme typovali různá jména, tak jenom jsem spletl písmenko, byla to, ano, říká, ano, pamatuju si přesně, Třioká Gerta. Byla to Třioká Gerta, jo, tak to je jenom naše vzpomínka na babičiny pohádky a že jich tady bylo, tak schválně.
1: A nikdo nekomentoval jedno očku, dvoj očku a troj očku?
0: Už probouším WhatsApp rádia čas, ještě jsem se koušel do jazyka, takže paráda. No, nějak dlouho se načítáme, tak já doufám, mimochodem 77, ne, zatím koma všichni. 77661280, ono se vám to bude dneska hodit. Víte co, protože po 8. přijde host, když už jsme to načali, tedy WhatsApp a taky Facebook rádia čas, a souvisí to s tím naším Dobré ráno Moravo, my rovnou naťukneme i dnešní otázku, protože Leni, jak tobě se hlavně spalo na dnešek?
1: No.
0: Ajajaj.
1: Ne, právě bylo to v pohodě, jenom to chce dovychytat jednu věc a bude to úplně skvělé, ale spala jsem úplně celou noc.
0: To už mi řekneš mimo záznam.
1: To už ti řeknu mimo záznam.
0: Nicméně, dejme tomu, když pomineme to, že nám život občas zařídí, že opravdu spíme méně, tak jako, jaký je tvůj standard na hodiny, protože na to se dneska ptáme.
1: Já bych chtěla spát déle, ale já většinou opravdu, nebo takhle, já spím díl, když nemusím sem a mám třeba 3-4 dny volno, tak potom to tělo tak jako, že si usne a spí déle. Ale ve chvíli, kdy vstávám kolem té prostě 4:45 nebo 4:30, tak fakt těch 6 hodin a víc ani rana.
0: Mm-hmm. No. To znamená, ty chodíš, a tak ty taky chodíš spát normálně, já jsem vždycky myslel.
1: V 9:30.
0: No tak děvucho, já mám pocit, že máš sedmičku, teda tím pádem 7, 7 a půl, jestli dobře počítám, právě mi to
1: čekej, jako... půl desáté, půl jedenácté, půl dvanácté, půl jedné, půl druhé, půl třetí, půl čtvrté, půl paté, jo, sedmu, no, ale tak někdy jdu třeba v 10 a tak, jakože, tak se to
0: ale jako na dospěláka, myslím, že to máš slušný čas.
1: Já to miluju, no.
0: Takže jsi vlastně spala. Jako babička Božiny Němcové, tak. Podobně. Dneska se vás ptáme na ty hodiny, já se koukám jenom na Facebook rádia čas, jestli, no, jsou tady první vlaštovky, hele, 2 až 4 hoďky,
1: to je strašně
0: málo. Povolání na kinder kamionu, ale o víkendu 6 hodin s klidem a Aleš na to hrdý, jakože rád za těch 6 hodin s klidem, jo, no.
1: No Monča píše, 7 až 8 hodin tvrdý nepřerušovaný spánek. Večer usnu lusknutím prstů a ráno se stejně rychle probudím. Tak to je jako, závidíme, ale přejeme.
0: No asi a teď
1: tak...
0: nám pomalu dejte vědět dvě WhatsAppový. První a dokonce audiospráva, která nám teď pípla, je od Vlaďky. Nevím, jestli k dnešnímu tématu nebo ke Třioké Gertě a podobně. Jednoočkovi, dvoočkovi, trojočkovi, schválně.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Rádio Aleni a všem časákům. Tak o Divoké Gertě jsem o pohádce slyšela, ale o tom zbytku, o jednoočce, dvoučce a tak jsem vůbec nikdy neslyšela. Hezký den všem, Vlaďka.
0: Ale moc bych se nedivila, někdy by to byl stejný základ. Kdyby
1: já
0: vlastně
1: si myslím.
0: Podobně jako prostě, když občas filmaři vyberou jakoby z nějaké pohádky jednu postavu, která je nejvíc zaujala a upraví si to po svém, že jo. Ale no. Stejně by mě zajímalo, jak to došlo k té babičce, že jo. Byla ročník 1921. Co je? Nebo to nebyla jednočka, dvojočka?
1: Ne, já jsem normálně jsem našla.
0: Ano.
1: Já kousek to, na YouTube je načtená ta pohádka, jednoočka, dvojočka, trojočka. Ona má prosím vás 16 minut, tak já vyberu nějaký kousek, anebo si můžeme dát 16 minut. Myslím, že to ještě v rádiovém světě nebylo.
0: A že bychom se šli udělat snídaní a podobně.
1: To si šli na kafe.
0: Dobře, tak no. Jo, tak přepošli, pustíme a vám taky něco pustíme. Hity, které milujete i v pátek 2. října.

Kdykoliv i online na cazradio.cz, aktuálně po ránu Lenča radím Radio Čas, hity, které milujete. Kluci a holky, krásný nový den a teď si dáme pohádku. Jednak takovou tu oficiální s dvorním astrologem Radia Čas Milanem Gilnerem, ale my jsme dneska ráno na úvod dne, začalo to upřání k svátku, vzpomínali na pohádky našich babiček anebo z našeho dětství, takže ano. U mě to byla tříoká Gerta, jak nám říkala babička. Já mám pocit, že prostě, jak se to přenášelo a nikdy se jako ty knížky jako nečetli, že jo, kdysi, tak že to vychází

0: Sestry ani matka ji právě proto neměly rády. Říkávali jí, ty k nám ani nepatříš.
1: No.
2: A teď si představte, jo, už jenom jak ta pohádka začíná a tohle, když to malé dítě poslouchá před spaním, špatně to skončilo, já už si nepamatuju přesně, o čem jako to bylo, ale ty sestry se jí snažily nějak, podle mě i zabily, nebo něco takového tam bylo.
1: Přiznám se, že mi to k tomu moc nejde, teď hned vysvětlím, protože já tady mám náhled pravděpodobně jakoby přebalu z knížky a jako bratři Grimmové a obrázky Heleny z Matlíkové mi nejdou dohromady.
2: Jo, a to byla celá knížka, já si vím, pamatuju do
1: teď. Ale jako víš, sami víme, to jsou malé horory, že jo? A tak to je prostě Honzíková cesta jako v krvavém podání. Nicméně, když jsme u těch pohádek, tak já ti připomnu kousek mého dětství.
2: Dobře.
1: To dávali v takových těch televizních pořadech mého dětství, mělo to 14 minut. Říká ti něco Mrňousa čarodějnice?
2: Ne, vůbec. Mám se bát?
1: Tři bráškové se ztratili v lese a šli přespát do chaloupky k jedné paní, jo?
2: Se bojím.
1: No a šli spát a v noci slyšeli tohle, zavři oči, jo?
2: No.
1: Úžasná paní Rosulková.
3: Kdo pak to ví? Kdo to spí? Ty nejmenší ještě nespí. Cože mrňal jsi?
2: Já mám pocit, že už jsme to jednou pouštěl a já si to prostě nechci pamatovat, protože já bych se bála doteď.
1: Připomenu zase za rok, no.
2: Kdo prostě vymýšlí pohádky pro děti, aby tam smrtka brousila kosu a ptala se, kdo bdí a kdo spí.
1: Byla to regulární Baba Jaga, no, která chtěla sníst a mám pocit, že tam bylo dokonce, si pamatuju na úvod, jakože to je taky na základě nějaké jako takové knížky. Já mám pocit, že kdysi ty pohádky byly, jako to byla dravost.
2: Počkej, a snědla toho, kdo bděl nebo kdo spal?
1: Ne, samozřejmě na všechno přišel ten nejmladší bráška a oni potom, pokud se nepletu, teď nevím, jak se to k ním dostalo, jo, jí to tak nějak různě vypadávalo, tak oni, když před ní utíkali, tak měli hřeben, myslím, že měli jehlu a podobně a pokaždé, když to hodili,
2: jo,
1: tak třeba, nevím, jestli to byla zrovna ta jehla, tak jako rozdělila tu cestu, že tam udělala průrvu, jo, nebo
2: jasně,
1: a podobně, ten, nebo ty a blablabla a podobně, tak jako jo, říkám, no, tak jako dobře to dopadlo, a co je?
2: Já nevím, to strašně se bojím.
1: No, tak jo. Tak do třetice všeho dobrého. Někteří se bojí i čerství horoskopu, 6.21 na nejvyšší čas. Milane?
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
5: Pátek bude obdobný jako den předchozí. Převažovat by měly hvězdné aspekty soula nevítané nad těmi problémovými. Sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání sice budou, ale nápaditost, akčnost a vynalézavost zejména v oblasti života milostného budou vše uhlazovat a vylepšovat. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci se mohou potýkat se sklony ke stresu. Váhy budou ještě váhavější než obvykle a vodnáři by měli své radosti prožívat až na doraz. Ryby mohou mít pocit nedostatku energie. Radci budou vědět věci ještě dříve, než se stanou, a štíři mohou mít tendenci soupeřit s mocnými. Panám se bude dařit vymýšlet nové úspěšné projekty. Kozorozi mají naději na zamilovanost a býci budou hýřit úsměvy a energií. Střelci mohou svým přístupem vyvolávat milostné či jiné konflikty. Lvi budou radostní a srdeční a berani mohou konat tak nějak sami proti sobě. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle Domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz.

0: Další vlaštovky, třeba aktuálně přes WhatsApp Rádia Čas na téma, jak dlouho spíte, tak nějak jako v průměru ptáme se dnes na Rádio Čas. No, 4 až 5 hodin, opět jako řidič, ale když nemusím vstávat, tak o víkendu klidně i 8 hodin jako nic. Přes WhatsApp Rádia Čas, to byl Honza. To jen tak na okraj, my víme a máme tak jako dneska toho víc než dost, jakože vás zajímá ještě jedna věc, protože, nebo já se ptám takhle, jako budu dělat blbého úplně. Moje babička vždycky říká, když tak se udělej hlupý. Hrajeme i dneska zlatou větu Rádia Čas, Lení?
1: Ano, hrajeme zlatou větu a myslím si, že ji budeme hrát velmi brzy, protože dneska máme hosta po 8 hodině
0: ráno. Přesně tak, takže vlastně si to logicky spočítáte mezi 6, nebo už ne, teď je 6.28, takže mezi touto dobou a 8 hodinou raní za nás prozradíme dva kóly, dvakrát ano, budeme volat.
1: Dvě kola a vaším úkolem bude tedy se registrovat na našem webu časradio.cz, což samozřejmě předpokládáme, že už všichni jste. Komu zavoláme, ten nám musí správně říct dnešní zlatou větu a ta zní: každý den si zaslouží svůj hit.
0: Musím poznamenat, že tento týden jsou takové vymazlenější ty věty a člověk si je fakt musí zapsat, jako jo, takže ještě jednou, každý den si zaslouží svůj hit. Aktuální zlatá věta Rádia Čas a možná už brzy naslyšenou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Dvě minuty po půl sedmé, pokud slyšíte klinkání, jak se to jmenuje ta věc?
1: Čukání do klávesnice.
0: Děkuji moc. Děkuji moc. Ano, stav před víkendem. Tak Lenča připravuje Víš, nevíš datem a jenom připomínáme všem, ať víte, kde jste, když jste se právě probudili 2. října. 2. října Rádio Čas, Lenča Radim. Tak,
1: já už to mám skoro hotové. A nevím, jestli náš kolega Honza Gavelčík bude nadšen, protože...
0: Kultura!
1: Dneska to bude jenom kulturní a divadelní.
0: Ale jo, já budu rád, když se staví a vypomůže. V každém případě prstem po mapě se teď zastavíme v Boskovicích.
1: OK.
0: Hele, už je to doufám promlčené. Kápneme teď Božskou trošku, malinko?
1: No.
0: Ukradla jsi někdy něco v obchodě?
1: Jo.
0: Jako dítě?
1: Jako dítě.
0: Na co jsi měla políčeno?
1: Já jsem, mám to, tak, a ty taky? Naprášíme to na sebe?
0: Jo, tak já doufám, že toto, mimochodem kluci a holky, nedělá se to ani dneska. Za nás to bylo tehdy takové jakoby dvojnásob lákavé, protože ty jsi o pár let mladší, ale asi, my jsme vyrůstali v době, kdy se poprvé objevily takové ty slavné tyčinky čokoládové.
1: Jo.
0: Jo, ta kokosová, ta, která se jmenuje jako planeta, rozumíme si, ta, která má v sobě ty oříšky a tak dál. Takže jsme dělali jako takové malé výpravy. Koupili jsme si rohlík a vždycky to, a pak jsme se podělili, jako by úplně to kvíš, jako celá ta parta. Nedělá se to, no?
1: No já jsem jednou ukradla prstýnek.
0: Takové s těmi barevnými kamínky?
1: Ne, on byl vlastně nandávací, takže se dal vyloupnout z toho...
0: Jo takhle, já jsem myslel, ten, jak se to dalo rozšiřovat.
1: No právě, a tím pádem si mohl jako vzít ten prstýnek a nebrat tu... Mm-hmm. To, co by mohlo pípat, nebo já nevím, já jsem myslela, že to pípá. Ale já jsem to udělala jednou a já jsem se tak strašně bála. Mm-hmm. Já jsem se extrémně bála, že budu pípat mezi těma...
0: To už jste měli, jo?
1: Já myslím, že jo. Že až později. No a že tam budu pípat. A pak jsem se strašně bála, že to někdo pozná. Mm-hmm. Takže já jsem z toho měla takové stresy, že jsem opak stejně nenosila a už jsem to nikdy neudělala.
0: Ne, jako je to divný pocit, jo? Říkám to jenom z toho důvodu, že nikdo se s tím nežiníruje a hlavně případ z Boskovic, takhle na novinkách CZ mu říkají teda uzeninový fantom. Nicméně pán to vzal prostě v klasickém obchodě přes ovoce a zeleninu.
1: Ano.
0: Akorát byl jako nějaký naducaný. A teď já vám, myslím, že byl ten výčet, jo, takže, kde pak to mám, kde to začíná hlavně, tady. Vepřová pečeně, chlazené kuře, uzená plec, mleté maso, jedna vysočina, slovenský salám, jeden godáj, šunkový i polosuchý salám, jo a ještě tak jako bonus, to vypadá jako, že tak jako večírek s kamarády, sýr, káva, langoše a mražený květák.
1: To úplně vypadá na party.
0: Jo, že jo, vypadá na party, potrženo sečteno přes 4 kila masa to bylo.
1: Mm-hmm.
0: Víš, co mi zaujalo nejvíc? Pán jako se přiznal?
1: Jo.
0: No pán se přiznal a odešel s pokutou.
1: Aha.
0: Tam se to ale asi nějak na tu částku, protože tady je to dokonce vyčísleno, jakože to, mimochodem, to, co jsem vyčetl, bych neodhadoval na 1700 korun, jen tak na okraj, jo?
1: Jo,
0: jenom
1: tak málo, tak do 5000, myslím, že máš jako přístupek.
0: Jako takhle, ale zase pozor, nedáváme návod, jo, ale někdy se jako nad tím zamýšlím, že vlastně někteří to asi ví a mají to na párku a prostě se tak jako občas říká, vyjde to, nevyjde, a když tak jako něco zacvakám.
1: Já bych řekla, že pán to měl doslova na párku.
0: Aha. Slova, no.
1: Každopádně spíš nechápu, proč si to rovnou nekoupil, když teďka ho to stálo vlastně cenu toho zboží plus pokuta, víš? Nebo jestli...
0: Mě zajímá, jak velké se dávají pokuty třeba při takové krádeži. Jo?
1: Za Vysočinu. A tak za Vysočinu dostanete tady.
0: Ne, a typneš si, jako co by tak jako bolelo? Tak jako...
1: 10 000 třeba.
0: Aha, tak jo. Mhm, tak to už...
1: Třeba jo. Mhm. No. Takže uzeninový fantom. A tak to je škoda, že ho chytli. Já jsem si říkala, jako teďka budeme hledat a budeme po něm pátrat, tak kdo má nějaký mastný papír nebo někde otisk kolečka salámu.
0: A tak mimochodem jsou to Boskovice, což je jich Moravy, ten je ještě teplejší, a takže musel být nápadný už jako i v bundě, pokud jí měl, jo? Protože jestli to teď posledních pár dnů, ta odpoledne jsou jako esence léta, mimochodem už mi to dráždí, už jako chci podzim, jen tak na okraj.
1: Ne, já nechci podzim, nemám ráda podzim.
0: No. Aha, takže my teď jako jsme se potkali ještě v době, kdy to můžem, že? Asi.
1: Ano. No, takže pán to měl mastný na všechny směry, na všechny strany v podstatě.
0: Tak mimochodem tohle celé, těch posledních, dejme tomu 3-4 minuty, bylo kolečko, jak se to nedělá, jo? Víte, jo?
1: Tak.
0: Jenom prostě taková malá zajímavost na Rádio Čas.
1: A co jste kdy ukradli vy?
0: Zeptáme se už příští týden moderátorské maratonu Rádia Čas. Možná zmíníme i promyšlené vraždy. Chtěl jsem říct promlčené vraždy.
1: Cože?
0: Ne naše,
1: to
0: ne moje, Ježíši Kristi, to už je dávno. To už je dávno.
1: To je ten papoušek, že?
0: Aha, ne. Prosím vás pěkně, víš co, tak já to řeknu teď.
1: Ty to řekneš?
0: Jo, já chci mít už pokoj.
1: Fakt?
0: Ano.
1: Tak prosím vás, teďka je jako jingle a je další vstup, no. Tak řekni.
0: Tak já to řeknu teď velmi rychle, protože jako já bych nespal a ještě, tak my pomáháme dobré věci, já se budu Dneska říkám, že třeba až jednou budu mít pejska, tak si ho pořídím v době, až budu dospělý, takže dneska už vím, že ne, jo. Kočička mi jednou byla vnucená, jo. Opravdu kamarádkama, pro které bych dýchal, já jsem byl součást jejich rodiny. To mi vydrželo den, protože s kočičkou jsem se opravdu nepotkal, našla úžasný domov.
1: Kam byla přinesena v tašce?
0: A já nad tím uvažuji, ale já toho papuška ještě asi nedám. takže je čas na Flashdance a hity, které milujete. Ne, protože aby to přišlo normální, pak mi někdo vysvětlil, že to moc normální není, ale hlavně ty kolem toho děláš strašné caviky.
1: A protože my už tady zase posloucháči půl roku čekáme.
0: Ano, no. Takže tak, já jsem myslel, že dělám to nejlepší, co můžeš zvířeti v kleci dát.
1: Ale víš, že příští týden už to budeš muset říct.
0: Ale prosím tě, to zamluvíme. Nebo
1: ne, nezamluvíme.
0: Jak ti koupím. Jo, já jsem ti něco koupil.
1: Papouška, už si pamatuju.
0: Lení, já pro tebe něco mám.
1: No.
0: A jestli dáš pokoj příští týden, tak já ti to dám.
1: To je vydírání.
0: Za chvíli budeme hádat, co pro Linču mám. Dobré ráno, Moravo.

0: 6.42, Lenča a Radim, Radio Čas, ty, které milujete, a dneska se vás ptáme.
1: Kolik hodin denně tak průměrně spíte?
0: Ve zprávě od Verči na WhatsAppu Rádia Čas jsme zmíněni oba. Verča píše, já spím kvůli práci jako lenička. Mně se vůbec nelíbí, jak jsi to tenkrát vynutila u lidí a ti boraci.
1: Ale já jsem si to nevynutila.
0: Dobře, to je jedno. Usínám cirka mezi 9 a 10, vstávám v 4:30. Kdybych mohla, spím snad i 10 hodin. O víkendu, kdyby to šlo se vyspat, se zase můj 6letý syn vzbudí třeba v 2:30 v noci, že je vyspaný. Ten spí zase jako Ráďa, jo, takže tak. To je WhatsApp Rádia Čas, pište, nahrávejte, samozřejmě využijte i Facebook, ještě to rozhodně proberem. Tak a teď vás, pokud ještě nejste probraní před víkendem, zkusíme probrat. Já zbožňuji a vždycky mi to bavilo, hlavně tedy v amerických show, hru Password, to znamená, ano, na něco myslím.
1: Dobře.
0: A dojdeme k tomu prostě součástí hesel nebo indicí.
1: Dobře.
0: Jo, ale nezapomeň uvažovat ze široka, abys potom mi tady zase nediskutovala, jo? Ale je to, na co myslím, ti chci dát, takže nebudeš diskutovat, jo?
1: Dobře.
0: Jo? Takže samozřejmě nezačneme úplně nejjednodušeji, jo? První, co mě napadlo, byla výbušnina. No to si jenom tak popřemýšlej, já ti asi přidám ještě jednu, jo? Ať mi tady...
1: Jo.
0: No nenapadá tě nic, jo?
1: No dynamit mě napadl.
0: Ano, jako občas mám chuť dát po židli, ale to ne, takže můžu dál?
1: Ano.
0: Drahokam.
1: Diamant.
0: Český.
1: Rubín.
0: Dobře, zkusíme dál. Eva.
1: Farná.
0: Ráj.
1: Jablko. Takže to jablko. Crimson Snow, jablko.
0: Výbušnina. Český, drahokam.
1: Vybušněné český drahokam, to je dobré, to mě baví, ale vůbec nevím, co to je. Je to ovoce?
0: To není hádání, to jsou, počkej, já musím vymyslet ještě jedno, akorát.
1: A ten rubín je dobře? Aha.
0: Tak já zkusím ještě barvu, jo? Když vlastně, no to už tady mluvíme, že jo, to bychom neměli, já bych neměl mluvit.
1: Dobře,
0: ale
1: tak ještě zkus.
0: Tak víno.
1: Hrozny.
0: Ne, říkám, že budu řešit barvu teď, jakoby dotyčné.
1: Bílá.
0: Dotyčného drahokamu.
1: Červená. Bílá.
0: Vínová.
1: Vínová.
0: Vínová barva drahokamu. Typického českého drahokamu. Minerálu a zároveň drahokamu.
1: Jo, počkej.
0: Já být jako žena, tak já bych je strašně chtěl, jakoby
1: Já vím, co myslíš.
0: Výbušnina.
1: Já vím, co myslíš, je, ale ten drahokam.
0: Ruční?
1: Granát. Granátové jablko.
0: Bože můj, to trvalo.
1: Granátové jablko, a dokonce už nám někdo volá, já takže... Ano, český granát, jak jsem na něho mohla zapomenout. Já myslím, protože ho nemám.
0: Ani.
1: Ty ho nemáš.
0: Já se hrabu v tašce a říkám si, jak jsem ho mohl zapomenout, ale počkej.
1: Ráda ho zapomněla, mimochodem granátové jablko je mňam, mňam, mňam.
0: To mám, ne, to jsou od Venci, od táty, bramborové knedlíky, to ne.
1: Ráda má v tašce bramborové knedlíky.
0: Já si výjimečně musím dát věci do ledničky, ale... Já jsem mu dal do boční kapsičky.
1: Co jsi vytáhl ještě? Pojďme hádat.
0: Bramborovou kaši. Počkej, já to musím schovat.
1: Ty máš bramborový knedlík a bramborovou kaši. Ano, tak to má Ráďa ve svém batohu.
0: Mám.
1: Prosím tě, proč nejsiš v batohu bramborový knedlík a bramborovou kaši?
0: Já to nebudu říkat, protože mi zase budete mít já jdu na noc jenom na otočku pryč. Jedu totiž do divadla.
1: No.
0: Tak já vypínám ledničku vždycky. Protože co kdyby, OCD, Ježíš Maria, proč mě řešíte?
1: No. Je, děkuji, a to je krásné, je. To je nádherné.
0: Je to krásné.
1: Počkej, a ty, jo, takže ty, když jedeš
0: ne,
1: pryč
0: Leni,
1: z bytu.
0: Ne, Leni, ty jsi nepochopila princip toho, teď by se měla ocenit vděčnost a teď bys měla minutu mluvit o tom, jako jak jsem skvělý kolega, a ne,
1: jsi úžasný.
0: Ne řešit moji ledničku.
1: A když jedeš z bytu.
0: Bylo 6:45 a zlatou větu Rádia Čas jste slyšeli dneska, možná se vám za chvilku bude hodit. Každý den si zaslouží svůj hit. Nekoukej se na mě, já vím, co chceš říct. Každý den si zaslouží svůj hit.
1: Takže ty vypínáš ledničku, když jedeš pryč?
0: 12 hodin a víc možná většinou ano.
1: Co máš ještě v tom batohu? Máslo?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
7: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
6: Sportka od Olvinu.
8: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a Clown Špína, ale bude to 2 v 1. A řeč bude o hororovém cirkuse.
9: Co má takový Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
10: Asi steak, ale na krvavo.
11: Protože Mates ten ho normálně takhle nežere.
12: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
9: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
12: Teď je solo.
10: Tady má někdo velký zájem.
13: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
14: Zlatá věta Rádia Čas.
0: Tak co myslíš, Vani, je to brzy nebo není to brzy? Podle pravidel není.
1: Není, tak já si myslím, že my jsme se i celkem zapovídali a víme, že po 8. hodině budeme mít vzácného hosta, takže prostě kdy jindy, když ne teď.
15: Zlatá věta.
0: Přesně tak, už jsme ji načali, předpokládám, že jste možná slyšeli i včera odpoledne nebo v podvečer od kolegáčku aktuální zlatou větu a jdeme vytáčet číslo z řad zaregistrovaný. Kde se dá zaregistrovat?
1: Na časradio.cz, kde se zaregistrovala taky Káťa, které teď budeme volat. A jsem zvědavá, jestli takhle brzo je vzhůru. Mm-hmm. Většinou lidi ještě spí.
0: Má dobré číslo na vytáčení, jen tak na okraji. Takže Káťa, Kateřina, uvidíme. Ale je brzy.
1: Je brzy.
0: Takže se ne tak moc.
1: To jsou vyjmenovaná slova pozo. Brzy jazyk nazývat se.
16: Prosím.
0: Dobrý den, Radim Alenča, Rádio Čas, je to Katka, Kateřina?
16: No já se omlouvám, já nic nevím.
0: Vím, že nic nevím, no, za to vás neodměníme, takže zbudili jsme vás nebo v práci, nebo kde?
16: No, spěchám do práce, abych to spěchala.
0: Spěcháte do práce, no, tak jo, tak tisícovka teda letí komínem, nebudeme zdržovat, no. Dobře, dojděte a krásný víkend.
1: Naslyšenou.
16: Mějte se nebezky,
0: nashledanou.
1: No jo, taková jsou rána, no. To je taková ta rychlost, prostě rychle se vypravit. Někdy by teďka někdo zavolal, že jo, ve 4.30, když vstávám a chtěl po mně zlatou větu, no, tak bych byla taky úplně ztracená.
0: A tak všichni ví, že mezi 6. a 18. hodinou.
1: No jo,
0: na druhou stranu říkám si, Katka vlastně se zaregistrovala a říkala si, že to dá tak jako na 75%,
1: no.
0: Protože ví, že tu první část dne, nebo takových těch x hodin, prostě jako nebude kmání.
1: No,
0: jo?
1: Ale tak to každý, to nemůžeš být úplně od 6 do 6 pořád kmání. To můžeme být jenom my příští týden od úterý do pátku.
0: Ano, přesně tak. Připomínáme moderátorský maraton Rádia Čas. S námi, s kolegy z Rádia Čas, rok se spoustou hostů, ale hlavně pro dobrou věc. Včas si povíme víc.
17: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
18: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
19: Zlatá věta Rádia Čas. Rádio Čas.
20: Dobré ráno, Moravo.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
2: Nákupní centrum Géčko.
3: Dnes se slaví Mezinárodní den úsměvů ve fakultce a Nákupní centrum Géčko je toho součástí. Úsměv nic nestojí, ale dokáže změnit celý den. Pojďme si společně připomenout, jak velkou má sílu.
2: Nákupní centrum Géčko.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Místecké ulici ve směru do centra města. Tady se tvoří kolony. Vážná nehoda se stala ve Vyškově v ulici Olomoucké. Auto tady srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři.
6: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Čeká nás změna počasí. Ještě tento víkend se vydaří a hezky bude i z kraje příštího týdne. V neděli sice sem tam sprchne, odpolední teploty ale zůstanou nad 20. Ochlazení přijde příští pátek, kdy teploty spadnou na nejvýš na 16 stupňů.
7: Morava aktuálně.
5: Dnes slavíme Mezinárodní den úsměvů, ke kterému se po celém kraji připojují různé dobrovolnické a charitativní akce. Například v Ostravě můžeme dobrovolníky, studenty a speciálně vycvičené psy potkat ve fakultní nemocnici. Tady obcházejí lůžková oddělení a pacientům i zdravotníkům rozdávají drobné dárky, sušenky anebo antistresové míčky pro zlepšení nálady. Přímo na místě lidi povzbuzuje a pomáhá taky náš tým z Rádia Čas, a to se známým maskotem Sluníčkem. Díky jihomoravskému hejtmanství má Slovanské Hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku nové návštěvnické centrum za 25 milionů korun. To nabízí i novou expozici s názvem Mikulčice, ostrovní pevnost na řece Moravě. Více informací doplnila mluvčí kraje Martina Žítková.
8: Výstava poutavou formou oživuje prostředí raného středověku a připomíná počátky křesťanství i naší státnosti. Nová expozice je součástí dlouhodobého rozvoje lokality. V uplynulých letech se v areálu uskutečnilo několik zásadních změn, například vybudování návštěvnického centra s vyhlídkovou věží nebo otevření nové lávky přes řeku Moravu, která propojila Mikulčice se slovenskými Kopčany.
7: Rádio Čas, sport.
5: Hokejisty Havířova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají Berany Zlín. Zítřejší utkání se hraje od 17 hodin v havířovské Gaskontrol aréně. A taky dnešek bude jako malovaný, obloha zůstane jasná až skoro jasná a namíříme 20 až 23 stupňů. Tolik zprávy, po 7 pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
10: Zdravíme teď přesně v 7 ráno i našeho věrného posluchače Honzu, pokud se nepletu, do Brna. Honzo, potkal jste se někdy s Lenčou? Byl jste si nějaký čas? Když tak, hoďte mi zprávu. Len jenom prozrať, jako, já vím, že to zní divně, jo, ale čím jsem tě potěšil?
11: Potěšil jsem mě granátovým jablkem, ano, a dával si mi indicie. A já jsem teď chtěla na začátku této hodiny říct, ano, pojďte do mě, nevzpomněla jsem si na slovo granát.
10: To ne, jako někteří napovídali, to je fajn, a posílali jako hashtagy a to, nicméně Honza napsal, cituji, jo.
11: No.
10: Dobré ráno, tak to bylo neskutečné zklamání, já myslel, že Lenka dostane český granát zasazený ve zlatě. Určitě by si ho zasloužila.
11: Honzo,
10: samozřejmě.
11: Honzo, díky. Víte, že mě by to ani nenapadlo, tak rádio.
10: Já myslím, že nezasloužila, tak právě proto jsem to neudělal, ale Honzo říkám, poznej a potom pak rád koupíte granátové jablko.
11: Mimochodem, než odpálíš další hit, který milujeme, tak já pro tebe taky něco mám, ale nemám indicie.
10: Jak to?
11: Můžete se mě ptat ano, ne?
10: Dobře, máš pro mě, upřímně?
11: No.
10: Máš pro mě něco, že mi to dáváš jenom proto, že jsem ti dal granátové jablko?
11: Ne, ne, včera jsem to koupila, aniž bych věděla, že pro mě máš granátové jablko.
10: Takhle, dobře, fajn.
11: Opravdu.
10: Je to potravina?
11: Ano.
10: Je to potravina. Je to potravina ovocného rázu?
11: Ne.
10: Sladkost?
11: Ano.
10: Sladkost. Čokoládová sladkost?
11: Ano.
10: Klasická naše čokoládová sladkost? S překvapením?
11: Bez.
10: Bez překvapení?
11: Jsem chtěla šetřit k planetu.
10: Duté vejce? Cože?
11: Jenom aby, jako bez té, to bez té hračky.
10: Něco blázníš, děkuji moc. Děkuji.
11: To máš na cestu do Brna.
10: Ne, do Olomouce.
11: To jsem tě měla koupit tři.
10: Proč? Jo, aha.
11: Olomouc je krásná.
10: Olomouc je krásná. Ne, ale ty pozor, ty říkáš, že je krásná, ty jsi měla jediný problém s parkováním.
11: No, tak jako bydlet bych tam nechtěla, ale je krásná. No ne, my tam jezdíme do kaváren, na výlety, já miluji štrůdl z Olomouce, zbožňuju.
10: Ani, prosím tě, když si představíš pomyslný takový jako list, na kterém je města, ve kterých chci a ve kterých nechci bydlet, který je víc popsaný?
11: Který nechci.
10: Dobré ráno, Moravo.

0: Lenča, radím hity, které milujete, a dneska opravdu čísla, kam se podíváš, den ve znamení čísel, ale hlavně těch, prostě kolik toho průměrně za den naspíte nebo v noci, jo. Asi tam nepočítáme takové ty šlofíky přes den, i když jako někdy únavou, jako když si člověk přispí. Takže prostě pište, nahrávejte. Počkej, tady je na audio zpráva, tak se podíváme, co se dozvíme nového.
1: Dobré ráno, Rádio Čas. Lenko, radíme. Ale otázka, kolik toho průměrně naspíme, tak 4-5 hodin, dneska tak hodinu, dneska si nespalo dobře. Ale zajímalo by mě, kolik toho naspí Radek Tor. Dobré ráno, Lukáš.
0: Tak.
2: Já bych řekla, že Radek Tor spí jak dřevo. Ten spí v průměru 8 hodin. Já myslím, že to je nejzdravější člověk tady z našeho rádia.
0: Ježišmarja. Tak jo, jednou jsem se přeřek a už to budu mít na talíři, nicméně jako takhle, vesmírná objednávka, ze slova redaktor vzniklo redaktor, udělali jsme z něho nového kolegu, ano. Takový ideál každého muže i každé ženy.
2: Přesně
0: redaktor
2: tak.
0: Je mimochodem kolega, kdy se chlapi nebojí říct, ty si sexy, chci tě, jo, jen tak na okraj, jo, takže jenom ho ještě musíme sehnat.
2: Počkej, jako, komu to říká redaktor?
0: Ne, každý z kolegů, i když je to chlap, jo, no. tak mu řekne prostě, ale já normálně jako spím s ženama, ale tebe chci.
2: Přesně,
0: prostě,
2: to je ideál. Mimochodem, to jsme taky ještě neprobírali, to bychom mohli se na to zaměřit, Radek Tor, jestli spíš dává přednost tomu ženskému pokolení nebo mužskému. Já bych hlasovala za to, že ženskému.
0: Ne, já si myslím, že Radek Tor je právě všeobjímající.
2: Jo, takže všechno.
0: A myslím, že ho přitahuje člověk, který je inteligentní, jako, jo, takže...
2: Ale tak já jsem zadaná, víš.
0: Já ti pustím záznam, jak jsi hádala granátové jablko. Pak si o tom popovídáme. V každém případě další příspěvky od Míry. Taky jeden z čerstvých uchazečů nebo jakoby přispěvatelů na WhatsApp Rádia Čas. Každý den pondělí a pátek mezi 8:30 a 9:00, jo, tak plus minus, do... 5:10 asi, jestli chápu dobře. Čím jsem starší, tím je to horší a potřebuju více spánku. Vypadá to, že do času začnu chodit spát se slepicema. Takže to je další z vašich.
2: Kolik hodin spíte vy? Napište Facebook nebo WhatsApp 7766 12 800.
0: 707 hity, které milujete. Dobré ráno, Moravo.

0: teď mě napadlo, že už jsem je viděla. Jinak ladíte Rádio Čas 7 hodin 10 minut k tomu hity, které milujete, a v kalendáři je tolik jmen, že si je nepamatuju.
1: Olivie, Oliver a Galina.
0: Tak.
1: Pokud se nepletu. Mm-hmm. Mimochodem na Rádio Čas za chvíli ochutnávka z toho, co zažijete příští léto v Ostravě, kde máme i centrálu Rádia Čas, protože na Colors of Ostrava první vlastně ověřená hvězda nebo potvrzená hvězda Robbie Williams. Mm-hmm. A dneska se vás ptáme.
0: Kolik hodin naspíte? Kolik hodin v průměru spíte?
1: Většina rekordů, jsem teď dohledával jako spací rekordy, ale souvisí s nespáním, jo?
0: Ano.
1: Hlavně, a to si pamatuju dokonce i dokument o tom, v 64. opravdu s pomocí odborníků na spánkovou deprivaci a podobně, prostě lékařů, mladík 17-letý je Randy, trhl rekord nespát. Pozor, jako tebe to bude bolet. Já myslím, že tebe to bude 11 dní a 25 minut. Jo? A poté vlastně trhl rekord, protože pod dohledem lékařů dospal ten zbytek, ale zase jako mi to nepřijde nějak extrémně moc, 14 hodin a 40 minut.
0: A to nikdy nedospíš.
1: No.
0: Spánkovou deprivaci nikdy nedospíš.
1: Je to opravdu jako nejlépe a potvrzený, zdokumentovaný spánek potom, jo? Takže necelých 15 hodin. Pak je tady nejdelší hypnotický spánek, nebo absolutní rekord v nespání, ten je dokonce 18 dní a 21
0: hodin. A tak já, když jsem třeba byla mladší a ještě jsem hodně pařila, tak jsem byla schopná spát klidně 12 hodin, že potom. Tak to víš, ne, jak jsi vždycky spal od 9 do 12.
1: Nevím.
0: No.
1: Já jsem to jako fakt nikdy neměl a byl jsem fascinovaný, pozor, už se to zlepšilo, ale dcerou mojí sestřenky, která jako v dobách střední školy, ale pozor, ona v té době střední školy nikam nechodila. Mm-hmm. To byla taková ta jakoby introvertka, sice krásná introvertka, ale ona pořád spala.
0: No.
1: Jo, my jsme se potkali jako s Pavlínkou sestřenkou na kave v 11 na Lucemburské v Praze.
0: Jo.
1: A co Páťa, spí?
0: Jo, to spíš.
1: Tak jsme jako pochodili po městě, vrátili jsme se a ona a v pokojičku ještě to, takže ona měla průměr 14-15, jako. Jasně, že když měla volno, jo, jen tak na okraji, já to nechápu.
0: No tak jako, jak by se nám to teďka hodilo, že? Mm. Když máme volno, se vyspat takhle.
1: Já mám nejradši takový ten, jak říkám, buď to, spánek zasloužených, to znamená, jako když prostě se vypneš někde, třeba všude i svítí a to tělo si samo to řekne, to je nejlepší. Tak jsme se zasnili.
0: Tak jsme se zasnili.
1: A zpátky do reality, prosím vás, dobře si poslechněte čerstvé horoskopy, protože po 8. hodině máme hosta, takže Milana mezi 8. a 9. vynecháme. Nový den, 2. 10. a jaký bude pátek?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude obdobný jako den předchozí. Převažovat by měly hvězdné aspekty souladné vítané nad těmi problémovými. Sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání sice budou, ale nápaditost, akčnost a vynalézavost zejména v oblasti života milostného budou vše uhlazovat a vylepšovat. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci se mohou potýkat se sklony ke stresu. Váhy budou ještě váhavější než obvykle a vodnáři by měli své radosti prožívat až na doraz. Ryby mohou mít pocit nedostatku energie. Radci budou vědět věci ještě dříve, než se stanou, a štíři mohou mít tendenci soupeřit s mocnými. Panám se bude dařit vymýšlet nové úspěšné projekty. Kozorozi mají naději na zamilovanost a býci budou hýřit úsměvy a energií. Střelci mohou svým přístupem vyvolávat milostné či jiné konflikty. Lvi budou radostní a srdeční a berani mohou konat tak nějak sami proti sobě. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem mám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Rádio Čas.

0: Verarders. De Verarders. Snad to říkám dobře, no.
1: Jo, počkej, to jako říkáš název.
0: To je název, no, originálu.
1: To je nějaké Španělsko nebo Francie?
0: Je to Nizozemí. Nizozemsko, ať to říkám správně. Před 5 lety měli premiéru, ale nejúspěšnější jsou právě ty britské verze. Samozřejmě, že teď žijeme už 3. sérií té české, českých zrádců. Nemě napadlo to dohledat, protože já jsem myslel britskou, kterou mimochodem teď sjíždím já si postupně, jo? Díky tomu, jak se to teď jako žije, že jo?
1: Jo, já jsem myslela, že... je to britská licence. Počkej, ale britskou sjíždíš teďka, tam ale není Vojta Kotek.
0: No, já taky dneska řeknu svůj názor.
1: Jo?
0: No povídej.
1: Tak já, a tak teď se na to těším ještě víc. Ne, já jsem totiž včera.
0: Se, ale prosím tě, budeme se mít rádi, že jo?
1: No to nevím.
0: Aha, tak ne.
1: Ale tak počkej, hele, tak ty mi odpustíš krupicovou kaši a já ti odpustím zrádce.
0: Dobře.
1: Jo, dobře.
0: Ale tak zase jako můžeš být ráda, že se koukám, ne?
1: No já jsem velmi ráda. Mm-hmm. Já jsem o ničem jiném jsem v životě nesněla, že se budeš dívat na zrádce.
0: To je ironie, jsi mohla odpustit, takže kaši ti neodpouštím, ale prosím tě, co teda zatím říkáš na 3. sérii?
1: No, je to super, koukám se pravidelně, mm-hmm. Už mám zase předplaceno, vždycky padají servery té primě, protože online je to vždycky dřív, ty díly. Moc se mi to líbí filmově, myslím, že Marko Skoruk fakt jako tlačí úplně totálně na tu filmovou produkci.
0: Ano, tlačí,
1: a vypadá to nádherně, jako fakt nádherně ty záběry. Mm-hmm. Ale musím říct, že mi v téhle 3. sérii chybí.
0: Někdo ti, takhle, lidi ti necinkli.
1: Necinkli mi lidi, mm-hmm. Ten cast je takový zajímavý, řekla bych, že no, jako ty dva předešlé byly takové, jako lepší mi přišlo.
0: Cítila větší napětí asi.
1: Větší napětí, mm-hmm. A musím říct, že mi trošičku chybí, ale tak to nikdy nevíte, jo, protože když je vybíráte ty lidi, tak vy nemůžete vědět, kdo se nějak projeví. Ale chybí mi tam nějaký dravec, jako byla Mia nebo Nicole. Že oni od začátku jeli prostě bomby a teď se tam tak jako ti zrádci, oni jsou 3, tak oni se prostě domluví, že a řeknou si tak fajn, ale jako...
0: Ale jo? Možná, že se časem povraždí. Jako
1: tak já doufám.
0: Říkám, jak to teď začínám sledovat tak postupně, protože už jsem si dával americkou, britskou.
1: No.
0: Dobře, tak já se teda přiznám, ale není to žádné, jako že tady nemáme žádné boje. Mně se líbí právě ta jednodušší výprava.
1: Fakt?
0: Pro mě je to strašně, já zbožňuju třeba Claudii, což je britská moderátorka, která mimochodem je spíš za sebe, ona má takový jako ostrý humor, s lidma se jako nepáře, ale prostě tam to odsejpá, jo? Takže zatímco tady koukáme 20 minut na to, jak jezdí koně, nebo jak se Vojta někde válí v křesle a podobně a pateticky povídá, tak ona prostě řekne, tak zemřete večer, vyberte se 4 a podobně, no, tak to je teda, moc jste toho nenašli zatím, jo? Všichni vás pozabíjejí a podobně, takže tak, jo?
1: Ale já miluju Vojtu. Když
0: já vím, když to říkáš pořád, ano, přesně tak, ano. Takže já říkám, já se vůbec nehádám, tohle mi vyhovuje víc, protože víc se soustředím na tu soutěž.
1: Jo, takhle. No.
0: Ne na to, jak tam...
1: Jo. No ne, to mně se to líbí, ta filmová výprava.
0: Vymýšlet scénky.
1: A hlavně hradní pán, to prostě jako...
0: No, ano, přesně tak.
1: Prostě tak, ne, to nejde, no, to ne.
0: Já říkám, v tomhle případě jako, a říkám, já jsem úplně čistý papír, je pro mě v jednoduchosti krása, jo. A mimochodem, jakoby to Skotsko, ten skotský hrad, to má taky kouzlo.
1: No, jasně.
0: Jediné, co jsem zaznamenal, na to jsme přišli, protože to se točí, ne na Karlštejně, ale na... Ten český, myslím.
1: Křivoklát.
0: Na Křivokláti, oni tam spí, že jo?
1: Ano.
0: Jo, tak na tom britském skotském zámku se nesmí, takže vždycky jako auta odváží do nějakých speciální místností, to jsem tak jako zaznamenal. Jo. No, tak to jsou jenom takové perličky. A možná to... vůbec nevíte, o čem mluvíme. Jen tak.
1: Ale tam jsou jako velké rozdíly. Marko Skoruk teďka dělá hodně i takových jako backstageových videí. A tam právě popisuje, jak se točí v Británii a u nás a je to úplně jiné. Že v Británii fakt je to jako... Prostě se to natáčí jenom, ale u nás, že i ty hráči jsou vtažení do toho děje, že se nezastavují ty záběry, prostě opravdu to, co se tam žije, to se natáčí, takže je to rozdíl, no. Každopádně, já bych asi odpustila i ty zrádce, ty britské, ale toho hradního pána už asi ne, no, to už asi ne.
0: No, tak výborně. Tak Lenča odešla, urazila se vážně strašně moc, tak já si přečtu její papír a zodpovím všechny otázky na...
2: Mikrofon.
0: Nejde ti. Lení? Její duše promlouvá z temnot. Dobré ráno, Moravo.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Pořídit si vůz
2: Škoda je teď prostě.

0: Je easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

0: 7.28, teď v přímém přenosu řešíme logistiku, tak ještě se Honzinku pohni, ať vidíme i kolegu Honzu Gavelčíka, když tak v záznamu na TV Relax v pořadu Ranní káva s rádiem Čas. Honzi, ahoj, krásné ráno.
1: Hezké ráno, přátelé.
0: A i tebe se dneska ptáme na jednu takovou číslovku, průměru, kolik toho naspíš v průměru, tak jako za tu noc.
1: No, jak kdy, protože třeba dneska, když mám ranní, tak vím, že jsem spal málo zrovna. No, někdy se stane, že třeba jenom 4 hoďky, protože mě budík zvoní ve 4 hodiny a 48 minut, jo. Ale zase je fakt, že třeba když jdu brzy spát, tak jakože spím i déle, ale zase když mám odpolední, tak já si to vynahradím a spím třeba 7 nebo 8 hodin, ale s tou ranní, ono je to tak, že já jsem schopen spát za den třeba i 3x. Já přijdu z práce, já si, já nevím, zajdu na bazén, dám si svůj kilometr, najím se, dám si oběd a zdřímnu si třeba na půl hoďky. Pak mám něco, pak si zase zdřímnu a pak už mám volno.
0: Tak já se přiznám, teď po dlouhé době se mi stalo, já jsem odešel na nákup během odpovědi. Přiznám
2: ale
0: se.
2: Já jsem tě, Honzi, poslouchala.
0: Úvod jsem slyšel, jo, zníš velmi chile.
2: Ne, ale fakt ano.
1: Jsi spal asi málo, Ráďo.
0: Ale já jsem tě... Ne, opravdu, já málo kdy odejdu v myšlenkách.
2: Já ti to zopakuju. Honzík spí klidně i 3x denně. On si prostě přijde z práce, natáhne se na gauč, vyspí se, potom klidně ještě jednou, prostě tak nějak přes den se to dohání.
0: A právě proto jsem se ptal, kolik spíte průměru v noci, že jo? Ne, ale chápu, prostě máš to trhané. A tebe dobí, že takové ty mikrošlofíky?
1: Jasně, mně to pomůže, já tomu říkám turbospánek.
0: Ono se říká jako i na těch, jako jsou ty open spacey a podobně, že prý to strašně pomůže, když lidem dovolí prostě 15 minut vypnout, že pak funguje úplně jinak. No.
1: Já třeba vím, že mě stačí i 10 minut.
2: A to já obdivuju, protože já když zalomím, tak zalomím třeba na hodinu a pak jsem úplně zmlácená.
1: Ne, jo? To by mě nebavilo. No.
2: A to, to nesmíš právě, tam myslím, že ten limit je do 20 minut, jo, aby to nabylo.
1: Jako někdy i hodinu, ale třeba 2 hodiny, no. To už ne, to už bych z toho dne nic neměl.
0: Tak prosím vás, hlavně snad neuspíme všechny za volantem, vám dobrý dojezd do cíle, no a 2. říjnový den dneska s námi probere Lenča.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: V roce 1939 byl v Československu zaveden lístkový systém. Pro běžný život obyvatel protektorátu byly nejdůležitější lístky na potraviny. I když ty lístky teda nebyly jenom na to. Moje otázka zní jednoduše. Dostávali všichni lístky stejné hodnoty? Vy jste prostě dostali paklíček a šli jste?
1: No, ty lístky byly stejné hodnoty, ale spíš byl rozdíl v tom počtu těch lístků, ne? Myslím.
0: Tak já si myslím, že se taky kastovalo a moc bych se divil, kdyby ne. A pokud pokud bude odpověď, že ne, tak si myslím, že se kastovalo.
2: Jo, je to pravda, no. Kastovalo se. A kdo jich dostával víc? Když si ale vezmeme to běžné obyvatelstvo, ne ty hlavní. No.
0: Ale nebyli to lidi, kteří byli pomoci, nebo kteří byli potřeba pro ten vlastně obstarávání toho běžného života, nebo no, jak to říct, jakoby prostě těch běžných, kteří nás prostě, já nevím, třeba...
1: Ve kterém to bylo roce?
2: 1939, válečný stav.
0: Kteří byli prostě potřeba pro chod státu, nevím, jak to říct.
1: No spíš právě ti, kteří jakoby se snažili o nějakou tu obranu, ne?
2: No, uznejte si to, samozřejmě i to, ale hlavně, kdo měl větší fyzickou aktivitu. Fakt se k tomu přihlíželo, že kdo víc jako spálil v té práci. Tak v roce 1965 se v Brně otevírá nová operní budova Janáčkova divadla. Jakou operou se otevřela?
1: To byla ta Liška Bystrouška, ne?
2: Je to správně, ano.
1: Že jo?
2: No.
0: Kulturní okénko s Honzou, pokračuj.
2: A teď to bude samá kultura.
1: No tak to ne, to já tomu nerozumím.
2: Ne, to budeš vidět. Leoš Janáček měl taky jednu netradiční zálibu. Jakou? Mám možnosti,
1: no.
2: Jo? Za A, sbíral známky. Za B, zapisoval si tóny zpěvy ptáků. Za C, zapisoval si, jak lidé mluví.
1: No, mě zaujali ti ptáci.
0: BC, no.
2: Mm-hmm.
0: Já si myslím, že jsi zapisoval a Honzi doplň.
1: Jo, on si zapisoval.
0: No, ale co?
2: A co ale?
1: No, tak já říkám ty tóny ptáků.
2: Dobře, tak ne?
0: Tak ty lidičky,
1: hlasy lidí?
0: No.
2: Zapisoval si, jak lidé mluví, protože věřil, že způsob řeči může prozradit něco o jejich povaze a náladě.
0: To už nám neuznám.
2: A dokonce i jako si to tónoval, že každý jako jinak používá vlastně ten hlas, takže
1: to
2: toho zajímalo.
1: A to bylo hezké, kdybychom zpívali mezi sebou.
2: No, půjdeme do Brna ještě jednou, ale zase do divadla, protože v roce 2005 v tento den se slavnostně otevřela soudobá hudební scéna Městského divadla Brno. Kam se teď jezdí na muzikály. Byla to tenkrát velká událost. Já jsem byla na první představení.
1: Nebyly to Vlasy?
2: Ano, ano. Hustě ty, Honzi, hustě, byly to vlasy. Jinak v roce 1979 vznikl i film Vlasy. Mě by zajímalo, kdo ho režíroval.
0: Miloš Forman.
2: Je to tak. V tento den se narodil i muž, kterého poznejte podle citátů. Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě. A nebo slabí nedovedou nikdy odpustit. Schopnost odpouštět je rysem silných.
1: A to byl nějaký umělec, politik?
0: No bychom typovali, já na citáty vůbec nejsem. No. Že? Takže
2: fakt, to, buď, no. Tou, buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě. A já
0: Gandhi,
2: mám pocit, že jsem to někdy neříkala.
0: Gandhi.
2: Ano.
0: Tak to
1: Muhammad Gandhi.
2: Muhammad Gandhi.
1: Počkej, Muhammad, ne? Nebo jak on byl?
0: Ne, to jsem mám pocit, řekl posledně já. Proto říkám jenom pan Gandhi.
1: Počkej, jak on byl?
2: Mahatma Gandhi.
1: Mahatma Gandhi.
2: A nebo,
1: no,
2: nebo ten, nebo... Jak to říkal, Mohamed, ne?
1: No, radši,
0: ne,
1: radši
0: pan Gandhi.
1: Radši nic.
2: Dnes slaví narozeniny také tento muž. There's a calm
1: surrender to the rush of day. Počkej, ale to není originál.
2: Ne.
0: Tohle zpíval skoro každý, to
1: teď jo.
0: Je to Čech, ne?
2: Je to Čech.
0: A je to český zpěvák?
2: Ne.
0: Není to. Takže herec.
2: Ne.
1: Adam Vojtěch.
2: Ano,
1: jo, jo, on to jasně, zpíval. Superstar, no jo, teď jo.
0: Ano.
1: Mně to teď ty došlo. Jo. Minister, pan minister.
2: A Honza, dneska, já jsem vám pak chtěla napovědět, že vstoupil do něj trošku
1: husinu.
2: Jinak.
1: Normálně teď.
2: Ale normálně Honza jede úplně jako bomby.
1: No ne, protože vím, že on, jako ten hlas mi to trošku jako připomněl, když jsi jako říkala, že to není ani zpěvák,
2: no.
1: Ani herec, tak jako mě to tak ťuklo, no.
2: To je přesně. Tak a dnešní narozeniny slaví taky muž, kterého poznejte podle textu písně, kterou zpíval v jednom filmu.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže je to herec,
1: tady
2: který
1: budu
2: zpíval.
1: Mimo.
2: Jo. Vesmě loďko ke břehu, jedu pro něhu.
0: Petr Štěpánek?
2: Podle těch dvou věci to poznal.
0: Je to ono?
1: Počkej,
2: no
1: to
2: je
1: z pohádky nějaké.
2: No jasně.
1: To je, z jaké to je pohádky?
2: Zlato, vlásko, krásko, chce tě bohatý král.
1: Ano, teď to je krásná písnička.
2: Kluci, no. Kulturní kolo, ale jste úžasní.
0: No, já jsem připraveno, Lení, krásně
2: úžasný,
0: připraveno.
2: Úžasný, fakt.
1: Ale fakt paráda.
0: Takže let the sunshine in, krásné ráno, hezký víkend a všem pěknou směnu.
4: Radio Čas, hity, které milujete.

0: Krásné ranní pozdravení, Lenča, Radim. Teď nevím, Leni, mám ještě jednu zopakovat aktuální zlatou větu?
1: Jo.
0: Budeme hodní? Tak jo. Každý den si zaslouží svůj hit, pokud jste se registrovali na CZ Radio.cz. Možná v této hodině budete spokojení, protože v minulé nám to nevyšlo, Katka spěchala do práce.
1: No, ale už to víckrát neřekneme. Opravdu teďka jsme byli hodně hodní. Hodně hodní.
0: Nicméně vy nás zahrnujete čísly, různými čísly na téma spánek. Zdeňka píše, během roku chodím spát kolem jedné a druhé, předpokládám asi nad ránem, vstávám kolem osmi, ale teď, když vyrábíme vánoční ozdůbky, chodím spát, dejme tomu, po 22. hodině a vstávám v 5:30, ale prostě jo, je tam plus minus vždycky nějakých těch 7.
1: Jasně,
0: což je v dnešní dobu slušné. Sondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska. Schválně si tam budou nějaká zajímavá čísla.
2: V noci málo a přes den to dolání.
3: To je jednoduché. Většinou kolem 6 hodin a jsem podprůměrná. Ale chtěla bych být nadprůměrná, minimálně průměrná. Ale stále se mi to nedaří.
4: 9.
5: Spím 7 hodin denně, takže jsem asi hodinu pod.
4: Já mám ráda spánek. Naspím denně 8 hodin, ale dokázala bych vydržet v posteli i celý den.
6: 12.
2: Já jsem podprůměr, málo spím.
7: Asi jsem podprůměrem.
0: A propos, byla by s tebou horší řeč nebo horší pořízení, kdybys byla dlouho hladová nebo dlouho nevyspalá, Leni?
1: No, to je tak na stejno, no.
0: Jo?
1: No, ale asi hladová je horší.
0: Jo.
1: Jako nevyspala, to už jsem si teď vyzkoušela.
0: No říkám, no, tak jako hlavně trénujeme, že jo, příští týden, moderátorský maraton.
1: No, ale hladová, to si myslím, že je jako mnohem horší, no. Tam to jako není dobré u mě, no.
0: Nepřivoláváme, nikomu to nepřejeme, i vám k snídaní dobrou chuť. A jak říkáme, zaznělo zhruba 2-3 minuty zpátky, buďte teď ve střehu.
8: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
9: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
10: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
11: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
12: Hity, které milujete. Rádio Čas.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
14: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
12: Rádio

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Zlatá věta, to znamená, že se registrujete na časradio.cz a tisícovku můžete vyhrávat za to, že víte aktuální zlatou větu. My jsme ji už dneska na Rádiu Čas od rána opakovali celkem, jako já myslím, že víckrát.
2: Byli jsme hodně hodní,
1: dokonce teď před chviličkou, takže doufáme, že ten, komu teď voláme, což je Libuška, takže bude vědět. Mimochodem krásné jméno.
2: Já myslím, že to rána pána, uvidíš.
1: Jo. Ale vy vlastně nevíte, kdy my můžeme zavolat, mezi 6 a 18. To je přesně celkem tak. Velký rozdíl.
2: 7krát za den.
3: No. Prosím.
2: Dobrý den, radím Lenka Rádio Čas. Je to Libuška?
3: Ano.
2: Libuško, a
1: krásné ráno.
2: Víte, proč voláme, že jo?
3: Ano, vím.
2: A slyšela jste ráno třeba nějakou zlatou větu?
3: Ano, každý den si zaslouží svůj hit.
2: Ježiš, takhle to bylo tak jako úplně, já jsem se bál, že ne, a ona jo.
1: No Libuško, jasně. Já jsem se o vás taky úplně bála, byste zněla, jako byste vůbec nevěděla, proč vám voláme, a byste tak skvěle připravena.
3: No, já to tady poslouchám, ale zrovna jsem si trošku zřímla.
2: Ježiš, bobinku, můj malý, no tak jako tisícovka je tady, všechno jste stihla. Mimochodem, dneska se o tom spánku povídáme. Spíte dobře v noci, nebo kolik toho naspíte na hodiny třeba?
3: Je, velmi špatně spávám. Já jdu spát třeba v 7. Zbudím se v 10, tak usnu ve 2, do 4, ve 4 vstávám.
2: No. Jste taková na etapy, takzvaně.
3: Jo, a když mám odpolední, tak spím vyloženě jenom 3-4 hodiny.
1: No a my jsme vás teďka vzbudili, no tak to je hrozné. Ale zase to budete mít vykompenzované tím, že 1000 korun je doma. Mimochodem, Libuško, ta příprava byla naprosto geniální. Já si pamatuju, za mých mladých let se říkalo, když se něco učilo do školy, že kdybych tě v noci vzbudil, tak to musíš vědět.
2: Na spaměť, no přesně tak.
1: A vy normálně jsme vás vzbudili a vy znáte zlatou větu, takže geniální.
3: To je takový, jako mi ten spánek, jak jste to říkali před chviličkou.
2: Mimochodem, kdy jste slyšela?
3: Jenom dím.
2: Kdy poprvé jste slyšela aktuální zlatou větu? Dneska ráno jste ji vychytala, nebo už včera od kolegů?
3: Ne, dneska.
2: Dneska ráno v tom mezi spánku, takzvaně. Bylo to ukázka?
3: Ne, já jsem v práci, víte, ale to je takové, zatím tu nikdo nebyl.
2: Tak jste si mohla zdřímnout, jo?
3: Jako?
1: Skvěle.
3: Tak to jako úřední práce mám hotové.
1: Tak to je dobré.
2: Dobře.
1: Tak Libuško, klidně spinkejte dál a bude vás...
3: Ne, už půjdu ven,
2: Že můj, to byla zajímavá rozprava. Tak prosím vás, neprozrazujte hlavně, kde pracujete, to bych nedoporučoval. Gratulace, mimochodem brzy se vám ozve kolegyně Niky a doladí s vámi logistické detaily, ale to hlavní víme z registrace. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Naslyšenou.
3: Tak jo, naschledanou, děkuji.
2: Dobrou noc, dobrou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Šťastná to žena, teď reaguju na zprávu posluchačky Moniky přes WhatsApp Rádia Čas, spím v průměru 8 hodin. A je to
1: miluju.
0: Fakt příjemné a pro mě ideální, protože když spím třeba 5 hodin, tak mě nevzbudí ani ranní kave, jo, jen tak na okraj. Další, dneska se ptáme právě na tu dobu toho spánku průměrně. Dobré ráno, Radimelenko, spím od půlnoci do 4.50 v pracovní dny, o víkendu si pospím a to spím pro změnu od půlnoci do 5. Jo, takhle. Takže jako 10 minut navíc, jo. Chci mít co nejdelší dny prostě a užít si je. To je hezká teorie, tímto zdravíme Jardu, Jaromíra.
1: Máváme. Já se tady tak jako blažím, protože mě extrémně chutná to granátové jablko, které se mi dal a mně se podařilo 3/4 už ho vyďobat ven a je naprosto skvělé.
0: Ale to pořád extrémně nechápu, že ti to chutná,
1: to
0: i když
1: geniálně.
0: Jsem rád, že máš radost.
1: Zbaštěla bych to celé, ale není čas drpkat se s granáty. Kolik hodin spíte, to je dnešní otázka. Jitka píše, moc od 8 do 3, pak jdu venčit pejska, potom od 4 do 7 a po obědě tak hodinku. Aha, no ale bacha, denně ušlápnu tak 6 až 8 kilometrů.
0: No, mimochodem...
1: Takže to má vlastně jako na etapy.
0: Jo, mám pocit, že to třetina lidí je taková etapová, dokonce do toho přidává jako šlovíky přes den.
1: No.
0: Hele, i kolegáči si budou sondovat, nicméně my se za chvíli zeptáme i hosta, protože hádej, kdo přijde na snídaní k pátku patří, takže po 8 hodině host, který nejenom odpoví, ale vás taky zahřeje, přesně řečeno jeho
1: ano.
0: dílo.
1: Ano.
0: Asi takhle. Kdyby byl jakýkoliv dotaz, tak WhatsApp číslo
1: 7766 12 800 a můžeme říct, že tady budou prostě dobré energie.
0: Oh yes. Ale ne pořád energiemi. Ten za Cindy. To je zase jiná vesnice.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.

0: komplikacemi teď musíme počítat v Havířově na Velkém Kruháči na příjezdu od Ostravy. U sjezdu k nádraží se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky v Brně v ulici Svatoplukově. Srazil se tu nákladák s osobákem. Nehoda dvou aut nás potrápí taky na Uhersko-Hradišťsku v obci Huštěnovice na hlavním tahu a bouračka se stala taky na Zlínsku u obce Držková na výjezdu na Vlčkovou. Tady bouralo osobní auto.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší Stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá středoškoláků. V minulém školním roce studovalo bezmála 515 tisíc lidí, a to je nejvíc za posledních 14 let. Vysoké školy už kvůli tomu žádají navýšení rozpočtů. Naopak dětí v mateřinkách ubývá.
2: Morava aktuálně.
0: Na cestě z Hlučína do Opavy se musíme připravit na dopravní omezení. Silničáři budou opravovat úsek cesty v zábřehu u Dolního Benešova. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Mezi jedny z posledních letos zahajovaných oprav v Moravskoslezském kraji patří výměna asfaltů na průtahu zábřehem. Rekonstrukci skoro za 18 milionů korun začínáme v pondělí 5. října. Opětovné zprovoznění plánujeme během jednoho jediného měsíce. Během prací byl zhotoviteli ze strany silničního úřadu schválen kyvadlový provoz. Střídavý průjezd jedním jízdním pruhem pohlídají semafory, nahrazované případně regulovčíky s vysílačkami.
0: Centrum Znojma se otevírá veřejnosti. Skončila roční rekonstrukce nejstarší části náměstí Svobody. Vznikly tu nové chodníky, vysadila se zeleň, přibyly nové lavičky a taky moderní kašna a vodní trysky pro ochlazení v horkých letních dnech.
2: Rádio Čas, sport.
0: Vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo z 3. Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové. Také odpoledne bude plné sluníčka, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být dneska jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 8. pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líčkovou, Radimem Soběslavem Bednářem a vzácným hostem.

0: Dobré ráno, Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Rádio Čas.
2: Krásné ráno všem, my se vždycky těšíme na srdcaře ve studiu Rádia Čas a nejenom v pátek, ale v pátek je to taková tradice. A většinou si říkáme, bude, nebude. Tady víme, že bude, protože je to nám host známý už z našich společných rán a mě teda jako obzvlášť. Mimochodem, nedivte se, protože všichni si budeme tykat. Z jednoho prostého důvodu, mimochodem Leopold Benda z firmy Benekov Esko, takže dobré ráno, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj.
2: On je to zvláštní s takovým jako seriózním pánem. Ale on tak jenom vypadá mimochodem. Jo?
1: Ale můžeme prozradit, my si tykáme, protože jsme se seznámili už minule, ale vy si tykáte s Rádiou úplně z jiného důvodu, já bych to ještě proprášila.
2: No, přesně, no jasně, no. My jsme spolu chodili na stejnou střední školu, na obchodní akademii v Opavě, 5 let.
1: No.
2: Jo, a zatímco jako Polda šel opravdu tím směrem, kterým asi jako by měl jít, když jsem se takového vystuduje, já jsem byl rád, že jsem dostudoval a teď jsem tady a teď si o tom budem povídat. Mimochodem od té doby, co jsme se naposledy viděli, nebo takhle, možná bychom si na úvod mohli říct vlastně, čemu se vaše firma věnuje. Teď myslím vaše, že bych nevykal, ale všeobecně, no. Je vás víc.
1: Ať to jenom uvedeme, abychom věděli, na jaké vlně vlastně budeme. Mm-hmm.
3: Dobře, tak my se věnujeme energetice, to je hodně obecná rovina, ale jinak se specializujeme na fotovoltaiku, na tepelnou techniku, kotle na biomasu, prostě všechno to, co dneska v Evropě letí, co je podporované, někdy dotované, takže to je naše téma.
1: No, když se podíváme právě na tohle téma z hlediska, když si budu chtít postavit dům, jo, teďka řeším, tak musím nějaké stavební povolení, pozemek, mít na to třeba i peníze, tak co se týká tady právě toho vytápění, tak můžu se na vás obrátit, nebo s čím mi vlastně pomůžete?
3: No, to je krásné velké téma a máte štěstí, že jdu zrovna kolem, tak to je přesně téma, kterým se zabýváme, protože dneska se staví v České republice nebo kolauduje 10 až 15 tisíc rodinných domů ročně. A ty rodinné domy všechny musí řešit energetiku, všude musí řešit samozřejmě, čím budou vytápět, teď je tady nějaká legislativa, která říká, pokud nesplníte nějaké parametry, tak nemůžete skloudovat, teď je tady nějaký architekt, který má nějaké svoje představy o estetice toho domu. Teď jsou ti lidé, investoři, kteří chtějí si ten dům nějak vybavit, no a teď do toho všeho zasahuje nějak energetika. A ta někdy bývá řešena až nakonec a pak výsledkem je třeba velké provozní náklady toho domu. A nebo se to pojme už systematicky ne z začátku. Lidé si nechají udělat před výstavbou studii, zjistí, jaké jsou varianty, jaký typ zdroje tepla je tam nejvhodnější, jestli má smysl, nemá smysl dávat fotovoltaiku, zamyslí se nad tím, zkonzultují to s architektem a pak ve výsledku můžou mít krásné úsporné domy téměř s nulovými náklady na energie.
2: Ty už si to vlastně načal, já se jenom zeptám všeobecně, když jdou lidi do nového takzvaně baráku, jak my říkáme, tak všeobecně už ví, jak by chtěli vytápět, nebo si opravdu třeba i z vaší zkušenosti firemní nechávají poradit?
3: No, zkušenost je taková, že lidi tápou, tak první, co dělají, tak se ptají na reference třeba jiných, kteří si postavili domy, pak jdou za architektem, co by jim ten poradil, ten většinou u nás architekti moc energetici nebývají, tak ti spíš řeknou, obrátím se na jako specialistu, takže zná specialistu, kteří dělají tepelné čerpadla a ti dělali poslední 10 let tepelka, tak prostě nabídne tepelku. Nebo půjde za někým, kdo dělal plynové kotle, ten nabídne plynový kotel. A nebudou se na tu budovu novou dívat jako celek. Takže právě proto je ideální pořádně se zamyslet předtím, než budu stavět dům, jak chci pracovat s energetikou, jestli do toho chci dát větší peníze, ale pak mít opravdu téměř nulové náklady na energie, nebo chci ze startu ušetřit, ale pak můžu platit 50, 60, 70 tisíc energie, prostě protože to nemám dobře propracované.
2: A vy pomocí svých odborníků a konzultantů můžete navést tu správnou cestou, aby to bylo výhodné pro obě strany.
3: My jsme partneři, nebo jsme v uskupení iKomunita a iKomunita má desítky energetiků a svých vlastně specialistů, kteří zpracovávají studie. A funguje to tak, že vlastně se vezme veškerá dokumentace stavební k té novostavbě, komunikuje se s architektem. Dneska spolupracujeme zhruba s 50 architekty po celé České republice. A my zpracováváme v iKomunitě studie, která má řádově desítky stran textu. A dělá alternativní, nebo navrhuje alternativní řešení. Jestli chcete mít topné spirály, respektive topné folie, jestli chcete mít tepelné čerpadlo, jestli chcete mít plynový kotel, jestli chcete mít kotel na biomasu, jestli tam dává smysl fotovoltaika a výsledkem je třeba 5-6 různých variant řešení, ze kterého si ten investor může vybrat. Má tam srovnané vstupní investice, provozní náklady, jestli zaplatí 1 000 000 a pak platí ročně za provoz 10 tisíc nebo dá 1,5 milionu, bude platit třeba 5 000, to všechno se srovnává.
1: Je běžné teď v tuhle dobu, když někdo plánuje novou stavbu, že už se rovnou plánuje i fotovoltaiku, že prostě si říká, ano, to už je teďka normální součást vlastně stavby domu?
3: No, hodně tohle ovlivňuje legislativa, protože aby dneska někdo skolaudoval, tak musí splnit nějaký koeficient obnovitelných zdrojů na té budově. Takže třeba když by chtěl někdo mít plynový kotel, tak se prakticky bez té fotovoltaiky neobejde. Takže do určité míry to bývá věc, která je nezbytná, bez které by se nedalo kolaudovat. Ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ceny fotovoltaiky ve smyslu, že klesají, tak dneska 80% staveb si fotovoltaiku bere už jenom z toho důvodu, že to ekonomicky začíná vycházet velmi, velmi dobře. No, když si vezmete, kdo dneska staví novostavby, tak to spíš bývají lidé, kteří jsou připraveni nebo mají zdroje zaplatit investici 10 a více milionů korun. Ti pak častokrát uvažují o elektromobilitě a fotovoltaika s elektromobilem, to je fantastická kombinace, která, když se dneska člověk podívá na to, kolik stojí nafta a benzín, tak ho elektromobilita rozhodně zaujme.
2: Já se zeptám ještě tak trochu polopatě, než si dáme malou pauzu, ale mimochodem budeme dál streamovat na Facebooku Rádia Čas. Když se teda stavíte nový barák, tak asi do toho jako má co mluvit architekt, že jo? Tak ten už tak nějak všeobecně by měl mít povědomí, kam lidi navést, nebo vždycky potřebuje právě třeba jakoby oslovit i vás a podobně, jako jak moc do toho mluví nebo nemluví architekt?
3: No, v Čechách architekti obvykle nebývají energetici, takže ti řeší návrhy domů podle nějaké estetiky, podle nějakých dispozic, jak rozložit jednotlivé místnosti, ale architektů energetiku je po skromu. Uh-huh. Jsme byli třeba na exkurzi ještě na vysoké škole v Rakousku, v Grácu, a tam mají obor na technické univerzitě, která vyloženě kombinuje energetiku a architekturu. No, protože vlastně optimalizace energetiky spočívá buď v tom, že perfektně zateplíte obálku budovy, takže teplo vám nikam neuniká, nebo druhá varianta, že máte velké prosklené plochy, kde naopak pochytáte energii z vnějšku a pak se ji snažíte uchovat v té budově. Ale s tím se u nás málo kdo zabývá, takže je vhodné, aby architekt komunikoval ještě s energetikem.
2: A nebo jen houště víc lidí z takového oboru.
3: Ano.
2: Asi tak. Leopold Benda z firmy Benekov Esko, stále hostem ve studiu Rádia Čas. Kdyby byl jakýkoliv dotaz, klidně i WhatsApp číslo
1: 7766 12800.
0: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Rádio Čas.

0: Pohodové ráno ještě ladíte Rádio Čas, hity, které milujete. No a naším milým hostem ještě stále je Leopold Benda z firmy Benekov Esko. Ještě jednou krásné ráno, ahoj.
1: Ahoj.
0: Musím říct, že těch informací je mraky, že jsme úplně nabití energií a novými informacemi.
2: Ano, my se ptáme velmi odborně.
0: Ano, a prosím vás, ale opravdu nenechte si ujít taky náš stream na našem Facebooku, protože když nemluvíme takhle on air na vás přímo, tak na Facebooku neustále pokračujeme, takže i tam se dovíte spoustu zajímavých věcí.
2: Najdete i v záznamu, my jsme mimo záznam taky probrali fenomén elektrovozů a podobně, ve tvém širokém okolí taky jich přibývá. Zohledňuje se to třeba nějak u lidí, kteří si chtějí pořídit nějaký ten baráček, prostě novou stavbu, že by asi ideálně měli myslet na to, pokud jako doba pokročila, že by tam měli mít i v uvozovkách tu správnou zásuvku?
1: No já můžu říct, že v mém okolí před 5 lety bylo spousta lidí, kteří zavrhovali elektromobily, jsem se považoval mezi ně, myslel jsem, že to je jako slepá cesta vývojová, a v dnešní době už neznám nikoho v mém okolí, kde by byl nějaký zarytý odpůrce elektromobilů. No pak 1/3 lidí kolem mě už si ty elektromobily pořídila a dokonce lidi, kteří topí uhlím, tak vedle toho mají elektromobil a řekli, že už by v životě nekoupili auto se spalovacím motorem. My to hlavně vidíme na ekonomice, protože nám konkrétní příklad. Lidé si kvůli nějakého nastavení dotací běžně kupovali fotovoltaiky tak o výkonu 10 kW píku. Taková fotovoltaika za rok vyrobí zhruba 10 MWh elektřiny. Pokud někdo topí plynem, tak většinou tak spotřebuje 4 až 5 těch MWh a dalších 5 je přebytek. No a když z těch 5 MWh pouhé 2 se použijí, to znamená 20% výroby toho, co ta fotovoltaika vyrábí, tak jednoduchým přepočtem elektromobil spotřebuje 20 kWh na 100 km, takže pokud ušetřím 20% výroby z té fotovoltaiky, tak mi to pokryje provoz elektromobilů na 10 000 km. No a když přepočítám, kolik dneska běžně spotřebuje auto na 100 km, 6 až 7 litrů nafty, řekněme kolem 50 korun, tak se bavíme 3 koruny na kilometr, takže 10 000 km, když bych si měl kupovat naftu nebo benzín, zaplatím 30 000. A ta fotovoltaika je schopna mi tohle nahradit, takže nemusím kupovat benzín na 30 000 a pouhých 20% výkonu té fotovoltaiky tím nabiju ten svůj elektromobil.
2: Mimochodem to všechno jde z hlavy, jo? Žádné papíry. Absolutně nechápu.
0: Já taky jsem
2: teda chápu úplně... to, ale nechápu, jak to máš v hlavě, takhle, jo.
0: Já jsem začala trošku přemýšlet, protože mám nafťáka, jo, a když vidím ty ceny, tak taky jako úplně si říkám. Co se týká těch novostaveb, tak uvažují lidé i takhle, že třeba si říkají, tak když už stavíme, dáme si k tomu i ten elektromobil, že prostě setkáváš se s tím?
1: No, cena samotné nabíječky je tak malá, kolem třeba 15-20 tisíc, že vlastně tohle už si opravdu na ty novostavby chtějí téměř všichni pořizovat. Zajímavé je to i třeba u developerských projektů pro bytové domy, kde je povinnost vlastně všechny novostavby už takto připravovat. Takže tam ti developeři nad tím ani nepřemýšlí, právě protože je k tomu nutí legislativa. Ale u rodinných domečků, jako vidíme, že lidi nad tím uvažují, že pravděpodobnost, že si pořídí ten elektromobil, nebo že už ho mají, je velmi vysoká, takže stavět novou stavbu bez třeba aspoň jedné, možná i dvou nabíječek je dneska velmi vzácné.
0: Ještě mi napadlo u té elektrovoltaiky, že vlastně v podstatě se vyprodukuje hodně té energie elektrické. A co se děje s tím, co zbyde? Protože já vím, že se to vracelo nějak do sítě nebo odkupovalo. Dá se třeba vydělat i na tom, nebo už to takhle teďka nefunguje?
1: Dá se na tom vydělat, pořád funguje komunitní energetika, akorát zase je to o počítání. Když já budu mít tu typickou 10 kW fotovoltaiku, na běžnou spotřebu domů použiju 5 MWh, včetně třeba ohřevu teplé vody, nějaké 2 MWh spotřebuju na to, že dobijím svůj elektromobil, tak zůstávají ty 3 MWh. Ale když já to prodám někde do sítě, tak mi dá dneska výkupní cena je 80, tak mám 2 500. Když já to někde nazdílím, mám možnost někomu jinému ušetřit, tak z toho udělám kolem 10 000 korun. Ale pokud si pořídím třeba ten druhý elektromobil nebo budu pomoci toho chladit, tak já ušetřím z každé kilowatty 7 korun a ne 50 nebo 70 a pak z těch 3 MW můžu udělat 20 000. Takže jako spíš je snaha všech přemýšlet, jak tu elektřinu uchovat u sebe, a pokud to už fakt opravdu nejde, tak třeba nazdílet v rámci rodiny, nebo vznikají různé spolky, Enerkomy. My jsme partneři Enerkomu Opavsko, který sdílí energii právě mezi třeba budovama škol, rodinných domů tady na Opavsku.

0: a pracuje s tím velmi systematicky.
1: Mm-hmm. Sochy, když si tak myslí, já si říkám, tak jaká spousta nápadů nemůže se čistě náhodou stát, teď dělám úplně hloupého, že Benekov třeba vyvíjí úplně nové technologie, protože pokud se nepletu, vy hodně spolupracujete jakoby s univerzitním prostředím, je to tak?
0: Je to tak, my spolupracujeme buď při vývoji tepelné techniky, tak to je tady Vysoká škola Baňská v Ostravě, tam třeba teď aktuálně vyvíjíme kombinovaný zdroj na dřevo, na dřevní pelety a tepelné čerpadlo. To znamená, to bude jedno zařízení ovládané jednou společnou řídící jednotkou. Když je člověk doma, má nějaké dřevo, může tam topit dřevem. Když doma není, přepíná se to na peletový kotel, anebo když je jaro, podzim a je levnější topit tepelným čerpadlem, tak je tam jako doplněk to tepelko, které vlastně funguje pak úplně bezobslužně. To je třeba ve vývoji tepelné techniky. A pak máme dneska vlastně několik projektů s vysokým učením technickým v Brně. Jednak vyvíjíme kyberneticky bezpečné měniče, což kybernetická bezpečnost, taky jsme tady o tom debatovali, je obrovské téma. Ale tématem budoucnosti bude vlastně, nebo jedním z témat budoucnosti je, jak optimalizovat provoz, snižovat náklady na energie. Takže z VUT teď připravujeme projekt lokální AI, kdy my budeme mít vlastně něco, představ si to jako lokální počítač, který nasadíš do toho domu, ten začne sbírat data o tom, jak probíhá výroba, spotřeba energie v tom domě. A protože bude natrénovaný na stovkách nebo tisících jiných takových podobných objektů,
1: bude vyhodnocovat,
0: kde se vyplatí dříve zapnout tepelné čerpadlo, dříve radši nabíjet baterku nebo z baterky poslat něco do sítě. Teď může být napojený na spotové ceny, takže začne si optimalizovat, bude napojený na předpověď počasí. Takže to, co dneska lidé přemýšlejí, jak optimálně nastavit ten svůj zdroj a chodí a někdo to má jako radostnou událost, odejde od manželky, jde do kotelny, tam tráví hodinu času, dá si pivo, nastavuje kotel, tak teď manželka řekne, máš v kotelně AI, už tam nikam nechoď na to pivo a buď tady pěkně se mnou u televize.
1: Doma budeš.
0: Doma
1: budeš.
2: Mimochodem mám tady dotaz, který přišel, jestli bych mohla na vás vzít kontakt, ano, protože po 22 letech na domečku bude moje budoucí tchyně měnit plynový kotel a zvažuje, jestli ho vyměnit jako a za co, nebo zvolit jiný typ vytápění, tak i s tímhle se na tebe opravdu můžou lidi obrátit?
0: Ano, děláme právě studie přes e-komunitu, která vyhodnotí různé varianty a dá nabídku k volbě.
2: No takže předávám kontakt.
0: Děkuji.
1: Když ví, poví, pošle to dál. Leopold Benda z firmy Benekov Esko, stále hostem ve studiu Rádia Čas a buď to v přímém přenosu, nebo potom taky v záznamu, streamujeme na Facebooku.
3: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Rádio Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte. potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo višeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Ranní čas s Rádiem Čas, Lenčou Radimem a naším vzácným hostem je Leopold Benda z firmy Benekov Esko. Ještě jednou krásné ráno přejeme.
1: Krásné ráno.
0: Doporučuji opravdu potom si dát záznamu, buď to třeba na webu CZRadio.cz nebo dokonce i s obrazem Facebook Rádia Čas a náš stream. My hodně skloňujeme slovo energie, než budeme ještě třeba konkrétní opravdu příklady z praxe vaší firmy, tak se nemůžeme nezeptat, jak vlastně doplňuješ ty tu energie, protože co si budeme povídat, si boss. Myslíš napřed, jakoby obstaráváš spoustu lidí, máš za ně zodpovědnost, tak jak vypínáš konkrétně tedy, kromě toho, že spíš asi?
1: Tak, no, to je za luna trošku otázka.
0: Je to zveřejnitelné?
1: A jo, je to zveřejnitelné. Teď jsem si na velkou chodit do čovny, dávat si čaj v Upavě a hodně dýmku, to je dobrý relax. Pak mám skupinu kamarádů, se kterým jsme právě rozjeli ten projekt i komunita. Takže máme co dva týdny takzvané doutníkové porady. To znamená, že si sedneme, kouříme doutník, popijeme rum a přemýšlíme nad strategií firmy.
0: Tak promluvil muž. Ano,
2: to je skvělé.
0: Ano,
2: to
0: přesně tak.
1: Tak to je krásný.
0: Pánská jízda.
1: Zároveň relax. Jinak o víkendech sport, tajči cvičím, takže snažím se sportovat.
2: No super.
0: Představili jsme si práci a náplní firmy Benekov Esko, ale možná by nebylo jakoby od věci opravdu ukázat třeba nějaký konkrétní příklad z praxe, protože ty znám několikrát ukázal, jak ti to je v té hlavě, tak jak si to můžou představit i lidi? Něco, čím by se rád pochlubil?
1: Tak jsou krásné projekty, máme společného známého ze střední školy, bydlí v Bolaticích, je to Prajzák, počítá peníze. Přesně jméno začíná na D.
0: Ano, tak. Ano.
2: Historky ze školních lavic tady právě frčí.
0: Já jsem byl jako vždycky jako mimo, ale jako křesní jména si pamatuju, přesně, ano.
1: Takže ten má třeba krásnou kombinaci, že má relativně moderní dům, ve smyslu, jako že byl postavený zhruba před necelými 10 lety. Má tam technologii našeho peletového kotle, má fotovoltaickou elektrárnu, nepořizoval si tepelné čerpadlo, protože ta spotřeba má tak optimalizovaný provoz, že je pouhá jedna peleta, teda jedna tuna pelet za rok. Má právě ten elektromobil a ten je schopný půl roku jezdit elektromobilem úplně zdarma, tím, že je živnostník, tak často parkuje auto vlastně před svým domem, takže půl roku si nabíjí auto a neplatí ani korunu za benzín nebo za naftu. A druhá polovina roku, někdy od října do února, tak umí optimalizovat, že si nabíjí auto z nízkého tarifu, tak platí třeba 40 za 1 kilometr. Pro srovnání dneska diesel platíte 3 koruny za kilometr. Takže jako jenom provoz auta díky této energetice znamená za rok třeba ušetřený 40 až 50 tisíc. A celý ten dům, protože tam někdy nabíjet musí, když je zima, tak má třeba spotřebu kolem 25-30 tisíc korun za rok. Takže za 30 tisíc mít veškeré teplo doma, veškerou elektriku, jezdit s ním celý rok autem, tak to je třeba příklad energetiky moderní.
2: To mi úplně vyrazilo dech, já pořád teďka přemýšlím nad tím mým naftákem, no. Teď mi to úplně tak jako
0: začalo. Hodně přemýšlíš po každém vlastně hostovi, který je srdcař.
2: Ano, ano, já vždycky úplně se nadchnu a přemýšlím. Každopádně ještě mě zajímá taková otázka, protože my se bavíme o novostavbách. Ovlivnilo třeba vaši firmu taky jako stavební řízení? Přece jenom já vím, že s tím byly nějaké trable, že se to trošku prodloužilo, tak jak to ovlivňuje vlastně firmu?
1: Tak nás úplně tolik neovlivňuje, jako v rámci energetiky, jestli se posílá žádost o stavební povolení přes portál stavebníka, nebo to šlo kdysi papírově, nás ovlivňuje, jak jsou nastavené pravidla pro kolaudace. A v tom stát sleduje nějaký záměr Evropské unie, která říká, že do nějaké doby by tady neměly být už žádné plynové kotle, žádné uhelné kotle. A taková nějaká obecná vize je, že všichni budou topit tepelnými čerpadly, budou mít na střechách fotovoltaiky, což je samozřejmě utopie, jsou památkové zóny, jsou místa, kde se ty tepelné čerpadla nehodí, protože tam je třeba i vysokoteplotní soustava. Ale v obecné rovině se dá říct, že vlastně nás hlavně ovlivňuje to, jaká je požadovaná úroveň toho takzvaného PEMBu, aby člověk mohl vůbec kolaudovat. Takže v tom dochází k neustále ke zpřísňování, třeba u státních budov, když někdo staví novou školu, tak ty pravidla jsou velmi přísné, musí tam být rekuperace, musí být perfektní zateplení, v podstatě tam bude muset být fotovoltaika, takže nám legislativa nahrává a nejsme závislí na tom, jestli dotace budou nebo nebudou, nám v ozovkách nahrává to, že stát čím dál víc chce, aby toto byla v podstatě naprosto standardní věc.
0: My jsme řešili i mimo záznam takové ty různé jako domněnky, co si třeba lidi myslí. A teď se stoupím ještě o pomyslný jakoby stupínek níž, jedna z posledních otázek. Ještě jsem slýchával, tak to možná vymluví, že když jako člověk zvažoval fotovoltaiku, tak si myslel, že de facto mu to musí dávat energii jenom jako na jaře a v létě, kdy prostě svítí to sluníčko. Tak jak to tedy je? Ptám se za nás, kteří si to možná myslíme.
1: No tak my žijeme v takových podmínkách, že v zimě ta fotovoltaika stejně nevyrábí, takže, takže jako úplně striktně jako uvažovat jenom fotovoltaika a teplné čerpadlo, no tak to dává právě největší efekt to jaro podzim. Ale pak spíš je třeba trend, když se dělají dneska novostavby developerské, tak v bytových domech třeba v Brně, v Praze, tak mnohem hůř se prodává byt, který nemá stropní vytápění a chlazení. Takže se dělají právě tepelné čerpadla, které umí v zimě hřát, v létě chladit, a tím pádem ta fotovoltaika se využije téměř 100% a není pak ten přetok do sítě, neřeší se nějaká komunitní energetika, protože většinu toho té výroby se spotřebuje na místě.
2: Jak se to bude řešit třeba dál? Jenom taková rychlá otázka, protože přece jenom ne všichni staví a ne všichni mají všechno nové, tak i protože my máme dům v památkové zóně, jo. Takže my jsme vlastně ze všech zatím za chvilku doufáme, že ne, ale jsme vlastně na hraní, co se týká tady těchhle možností, tak řeší třeba tvoje firma i tohle, i třeba jako nějaké možnosti, co se dá vymyslet i někde, kde v podstatě ty podmínky nejsou úplně ideální.
0: Se třeba zdá, že není cesta ven z toho?
2: Tak.
1: No, možnosti to přesně dělají města obce, že mají třeba v centru města mají památkově chráněnou budovu, to je obecní úřad, ale na kraji města mají školu, kde je obrovská střecha, tak tam dají fotovoltaiku a pak právě řeší sdílení. Sice musí pořád platit za distribuční poplatky, ale za silovou elektřinu ušetří. Aktuální cena silové elektřiny dneska třeba 4000 korun za kilowattu, ještě před megawattu. Ještě před dvěmi měsíci to byly 2200, takže tím, co se děje ve světě, na jednu cena skočila na dvojnásobek. To znamená, když si z té školy, která má třeba 50 kW elektrárnu, 10 MW hodin, 20% výroby se pošle do toho obecního úřadu, tak v dnešních cenách, kdyby dneska ta obec měla nakupovat, tak ušetří 10x 4000, 40 000 korun. A na tom obecním úřadě nemusí nic stavět. Takže to je cesta pro tebe, ale musíš mít příbuzného s velkou střechou, který ti bude poslat elektřinu.
2: Tak no dobře, tak my to radši prodáme.
0: Doufáme, že jsme teď jako načali v této hodince jako pár lidí, případně společností a tak dál. Já bych navrhoval dřív než do roka do dne zase zbilancovat, protože já předpokládám, že budou zase další novinky. Leopold Benda z firmy Benekov Esko, hostem ve studiu Rádia Čas, nám bylo ctí a chceme speciálně poděkovat, že to bylo srozumitelné i pro nás. Takže tak.
1: Děkuji za zpětnou vazbu a děkuji za pozvání.
0: Krásný víkend.
1: Vám taky.
3: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Radio Čas.

0: Jedno speciální kolečko na Rádio Čas, dřív než se s Lenčou přihlásí kolega Aleš, mimochodem dobré ráno Moravo, kdykoliv i online na cesradio.cz. Teď nad, jak se říkalo kdysi, dopisy diváků nebo reakcemi posluchačů. Ahojky, píše Pája, no tak můj spánek řídí moje dospívající dcera. Dneska se vás ptáme, kolik tak plus minus jako denně naspíte. Podle toho, kdy dorazí zvenku v uvozovkách, matky určitě ví, o čem je řeč, jo? To je taková speciální kategorie. Klasika. Nicméně, já jsem u Páji přehlídl, že nevím, kdy to bylo, ve středu. Normálně dohledávala na internetu a našla nám, mám pocit, že to je buď to Instagram nebo Facebook, napsala, ahoj Ráďo, buď v klidu, existuje. Dívej se, koho našla.
1: Radka Tóra.
0: Radek Tór se stal tento týden fenoménem jenom proto, že bednář místo redaktor klasickým se tak změní v hubě a řekne Radek Tór, jo?
1: A Radek Tór se okamžitě stal nedílnou součástí našeho ranního týmu.
0: Takže tak, já mám pocit, že se k němu vrátíme i v moderátorském maratonu, který bude už příští týden od 6. do 9. října, jo, za obě rádia, Rádia Čas.
1: Já pořád tak nějak uvažuji o té rubrice, co by na to řekl Radek Tór.
0: Přesně tak, no a Pavel se nás ptá, protože Lenča, my se tak navzájem obdarováváme, byla dneska obdarovávána čím?
1: Granátovým jablkem.
0: No a Pavel je můj člověk, který tady má regulární otázku, Leničko, a kam pliveš zrnička z granátů? Tady jako z granátového jablka.
1: Nikam to se jí celé.
0: Chápete to? Ona to jí, ona mimochodem, já jsem teda jako byl odvážný, řekni, že jsem byl odvážný.
1: Ano, jedno zrníčko si dal do pusy.
0: Ano, a málem jsem blul, jo? To prostě, to je opravdu konzistence, ježiš, to bylo.
1: Je to vynikající, ne. To vynikající.
0: Takže, já nevím, Pavel tam má smajlíky, tak myslíš, že to někteří jakoby jenom požužlají tu dužinku a vyplivují?
1: Jo, jo, možná jo, možná to někomu fakt vadí.
0: No tak díky bohu za ty
1: dary. No a ty škoda, takové škody.
0: No tak, prosím vás, pište nám dál, nahrávejte a nezapomeňte ještě 4 kola zlaté věty, ale dneska už jsme byli hodní a řekli, že už nebudeme opakovat.
1: Už nebudeme opakovat, fakt nebudeme hodní.
0: Jsi být hodná?
1: Jo.
0: Máš ji napsanou? Mimochodem, mám. Přiznám se, já si ji doteď nepamatuju, já to si mi říkala asi 100krát, ne.
1: A-a. Tak zkus tipnout.
0: Ne, to bylo něco jako... znát znamená vyhrát nebo něco takového?
1: Ne, prosím vás, tohle zapomeňte, ne, to jo. Není zlatá věta, jo? Zlatá věta pro dnešní den zní, každý den si zaslouží svůj hit.
0: Jo, tak to bylo trošku jinak.
1: No a Libuška to věděla, vyhrála 1000 korun.
0: Ještě 4, 5, 5, dokonce 5 volání dneska, buďte ve střehu. Čas.

0: Pěkné dopoledne, Rádio Čas, hity, které milujete, no a lidi, které milujete po 9. hodině, a to je Aleš Klubal. Ahoj, Ali.
1: Hele, víš, co ti musím říct, že po těch 3 hodinách, co jsi tady ve studiu, jak se na mě usmíješ, tak je to taková nabíječka, takové ty oči plné té energie, jo, takové radosti.
0: Ale jo? teď už jo, ale teda po té 6. to někdy to hodně bolí.
1: To věřím, když ale není to vidět, vůbec se to není vidět.
0: Ale ty to znáš, ty jsi přece rána taky dělal nějakou dobu.
1: Hele, dělal, já jsem, když jsme šli potom, já nevím, kolem 4 hodin nebo 5 na film, tak i tam jsem usnul.
0: Že jo?
1: V Keně, jo.
0: No, je to úplně specifické, že? Po ránu. No, jinak, když jsme u toho spaní, teda nejenom v kině, ale hlavně přes noc, tak kolik toho naspíš v noci? Jak chodíš spát?
1: My se snažíme nějak po té 10. hodině, před tou 11. takhle, abych nelhal, a snažím se spát, protože alfa omega, je to pro mě, jo, a strašně rád se válím, když třeba nemusíme vstávat, sobota, neděle, jo, tak prostě to úplně miluji, jo.
0: Takže a kolik spánek, vstáváš?
1: Teďka vstávám Světé zbořce ve 6:45, každý den, ve 6:45, což pro někoho, že řekl, já, kdybych já mohl vstávat ve 6:45, to by bylo, jo, jasně. A přes víkend, když nic nemusím, ty, vaga, tak 9, 10.
0: Dobře, tak jo, tak to byl
1: medvěd.
0: Bývalý milý kolega Škubal, a po 9. bude tady s vámi. No a samozřejmě vás oblaží taky nějakou pěknou částkou, protože zlatá věta
1: určitě
0: pokračuje dál.
1: Určitě.
0: My jsme byli hodně ráno, my jsme ji pořád opakovali. Jo, takže doporučuji tak zopáknout jednou a potom už jenom rozdávat peníze.
1: Já budu taky. Pešte
0: tak
1: si.
0: Tak
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esco.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
9: Megasekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Megasekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: S komplikacemi teď musíme počítat v Bohumíně na Bohumínské ulici. Poblíž kruhové křižovatky s Ostravskou ulicí bourala dvě osobní auta. Komplikace jsou taky v Havířově, na Velkém Kruháči na příjezdu od Ostravy, na sjezdu k nádraží i tady bourali dva osobáky. Nehoda dvou aut se řeší i v Brně v ulici Svatoplukovi, kde se srazil náklaďák s osobákem. Zdržíme se taky v obci Odry na Novojčínsku na třídě Osvobození, kde bourala dvě osobní auta, a problémy jsou teď taky v Olomouci na ulici Pražské, i tady se srazily dva osobáky.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tankováním se teď vyplatí počkat. Ceny pohonných hmot čeká výrazný pokles u nafty až o 3 koruny a 50 haléřů za litr. A to přesto, že vládní zastropování velké slevy nepřineslo. Řidičům teď pomůžou nižší ceny na světových trzích.
2: Morava aktuálně.
0: Právě dnes slavíme Mezinárodní den úsměvu. K němu se po celém kraji připojují různé dobrovolnické a charitativní akce. Například v Ostravě můžeme dobrovolníky, studenty a speciálně vycvičené psy potkat ve fakultní nemocnici, kde obcházejí lůžková oddělení a pacientům i zdravotníkům rozdávají drobné dárky, sušenky nebo antistresové míčky pro zlepšení nálady. Přímo na místě lidi povzbuzuje a pomáhá taky náš tým z Rádia Čas se známým maskotem Sluníčkem. Kroměříž chystá stavbu nového rondelu na jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě, ve kterém úseku to nám už prozradil místostarosta Jan Hebnar.
3: Výstavba kruhového objezdu vlastně u Kolflandu by měla umožnit jednodušší dopravu do trávníků a trávnických zahrádek. Taky bychom měli vyřešit ten problém s přechody v dané lokalitě, které jako absentují, a tím pádem to vytváří jakési nebezpečné situace. Na tom projektu kruhového objezdu pracujeme něco přes rok. Máme také domluveno s majiteli pozemků odkup potřebných pozemků, protože ta křižovatka se mírně rozšíří.
0: Pokud všechno půjde podle plánu, děti by po novém objezdu mohli jezdit zhruba za 2 roky.
2: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Havířova čeká zápas i tuto neděli. V rámci Maxaligy budou hostit Vsetín. Nedělní utkání se hraje od 17 hodin v havířovské Gas Control aréně. Odpoledne zůstane jasné až skoro jasné a nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádiu Čas. Teď už s Alešem Šklobalem.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zády.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

No skválně si to trefím, řekli jste si dneska po ránu u snídaně, konečně pátek. Tak to jsme na tom úplně stejně, ještě pár hodin a pak si, jak já vždycky říkám, odfrknem. Je s vámi Aleš i z hity, které milujete, a to jsem ještě chtěl. Třeba za chviličku, jo, vám na stole, já nevím, v kapse, zazvoní telefon, vy se podíváte, neznáme číslo. Přátelé, ne, nezvedněte to. Můžu volat já ze studia a mohla to být, nebo mohla by to být tisícovka ze Zlaté věty. Tahle věta je teda dneska tím takovým, jak já vždycky říkám, tím zlatým vajíčkem. Takže pozor, každý den si zaslouží svůj hit. Jo, to když řeknete, tak máte 1000 korun, když tedy zavolám zrovna k vám. Heslo dne, každá kačka na víkend. Dobrá, tak já kdybych hrál, tak vám řeknu, mobil nepustím z ruky. Je s vámi Aleš Uškubal, teď to vidím na hity, které milujete, a příjemné dopoledne i s výhrou, nebo s výhrami na Rádio Čas. Takže i to zlaté dopoledne s časem. Hity, které

0: psí směnem provozu je to velmi těžké. Po týdnu nočních směn se potom člověk těžko dostává do toho, aby spal v noci. A když přijdou raní, tak hrůza. Jano, my jsme to teď s Lenkou probírali, že rána jsou velmi těžká. Já svého času jsem také vysílal ráno a už jsem to zmínil, že jsem prostě šli jsme do kina s manželkou, jo. Já nevím, v 5 hodin odpoledne a já jsem tam usnul, jo. Tak tady vám všem držím palce, protože rána jsou těžká. Markéta píše, někdy i 6 hodin, ale bohužel přerušovaně, ne v kuse, ráda bych více o víkendu, ale spánek nemám moc kvalitní. Já řeknu upřímně, já a spánek, my se máme rádi, já když nespím 8 hodin, tak já vždycky říkám, jsem nepoužitelný, jo, ale teď naopak natáhneme budíka, já řeknu hned proč, protože co kdyby zlatá věta. A pokud jste nestíhali, raní víš, nevíš, tak za chviličku zopáknu. Jdeme na hity, které milujete s časem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Yes.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a teď mi napadla taková blbost, jo. Fakt jako blbost, jo. Tak jestli vymyslíte více, jak jinak říct tisícovce. Takže ta klasika, to je jasné, 1000 korun. Potom mě ještě napadlo, jo, 1000, jo. Napadá mě liter, tohle se taky používá. A nebo ještě jsem si vzpomněl na tác, jo. Také slyším. Ale víte co, vy můžete mít ten liter za to, že řeknete tohle. Každý den si zaslouží svůj hit. To je naše zlatá věta. Takže ať to klapne, držím palečky. A jak to klapalo dneska po ránu ve víš, nevíš, tak já tady mám záznam. A schválně, jo, já na citáty nejsem a ten v úvodu padne. A jestli tohle to víte, kdo je autorem, tak už teď dopředu ode mě klobouček dolů. Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V tento den se narodil i muž, kterého poznejte podle citátů. Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě. A nebo slabí nedovedou nikdy odpustit. Schopnost odpouštět je rysem silných.
3: No bychom typovali, já na citáty vůbec nejsem, že jo? No.
2: Takže fakt, to, no, buď, no. Tou, buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě. A já
3: Gandhi,
2: mám pocit, že jsem to někdy neříkala.
3: Gandhi.
2: Ano.
3: A tak to...
4: Muhammad ano. Gandhi.
2: Muhammad Gandhi.
4: Ne. No, počkej, Muhammad, ne, nebo jak on byl?
3: Ne, to jsem mám pocit, řekl posledně já.
2: Jo.
3: Proto říkám jenom pan Gandhi.
4: Počkej, jak on byl?
2: Mahatma Gandhi.
4: Mahatma Gandhi.
2: A nebo,
4: no jo,
2: nebo ten, nebo... dnes slaví narozeniny také tento muž.
4: Počkej, ale to není originál.
2: Ne.
3: Tohle zpíval skoro každý teď.
4: No, jo. Adam Vojtěch.
2: Ano,
4: že jo, on to jasně, zpíval, superstar, no jo, teď jo.
3: Mně
4: to teď došlo, minister, pan minister.
2: Oh, bomby.
4: No ne, protože vím, že on, jako ten hlas mi to trošku jako připomněl, když jsi jako říkala, že to není ani zpěvák,
2: no,
4: ani herec, tak jako mě to tak ťuklo, no.
2: To je přesně. Tak a dnešní narozeniny slaví taky muž, kterého poznejte podle textu písně, kterou zpíval v jednom filmu.
4: Mm-hmm.
2: Jo, takže je to herec, který zpíval. Jo. Vesmě loďko ke břehu, jedu pro něhu.
3: Petr Štěpánek?
2: Podle těch dvou věci to poznal.
3: Je to ono?
4: Počkej, no,
2: je
4: to on?
2: No, jasně.
4: Z jaké to je pohádky?
2: Zlato, vlásko, krásko, chce tě bohatý král.
4: Ano, teď to je krásná písnička.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Taky dneska odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha zůstane po celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia.
6: Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Přátelé, já když řeknu na ostro, jo, tak se nám, ano, začínají tak trošku vybavovat různé asociace, ale víte co, já to myslím tak, jakože teď na ostro, zlatá věta, Rádia Čas. Tak já se hned někomu vloudím do domu, otravovat nebudu, spíše rozdávat, bude to samozřejmě hovor za 1000 korun. No, řeknu přímě, mě, kdyby někdo zavolal a řekl, Alši, dám ti 1000, tak mu řeknu, volej každý den. Tak jo, já doufám, že Jirka bude ve střehu, že si to nenechá ujít. A tady je telefonní číslo, takže jedeme 7, 6 a ještě 6. Tak, snad jo, snad to vyjde, snad se dozvoním, dovolám.
2: Ne? Číslo, které jste vytočili, není v provozu. Zkontrolujte, prosím, číslo a zkuste zavolat znovu.
1: Dobře, tak já to vidím, že asi zavolám znovu, jo, kdyby náhodou, kdybych se třeba spletel, ale já mám takový pocit, že jsem se nespletel, tak já to zkusím tedy ještě jednou a jdu na to. Takže jedeme. 7, 6, 6. Takže naposledy, Jirko, poslední možnost. Ale jo. Takže možná já při pátku. Jsem se tady překlepnul ve studiu. Na tlačítkovém telefonu. Teď ještě, aby Jirka byl u telefonu, ono ty pátky jsou takové hektické. Člověk, ano, chceme rychle všechno zvládnout, udělat a vypadnout na víkend. Ne, vypadá to, že Jirka ne, že? Je moc daleko, možná, já nevím, zákazník, možná služební cesta, já nevím, možná ještě při pátku i porada. Wow, tak asi zlatá věta nepadne. Ne, poslední zvonění, dobře. Jirko, takhle ta 1000 vyletla komínem, je mi to líto, ale nedá se nic dělat. Takže další možnost, příští hodině určitě si to nenechte ujít a já připomenu, že kdybyste se chtěli dostat do hry, je to jednoduché, přes naše webovky, jste tam hned a třeba za hodinku budu volat zrovna vám. Rádio často jsou hity, které milujete, pojďme na ně.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci. A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Hity, které milujete.

0: Vy, kteří nás sladíte už od rána, tak dobře víte, že když řeknu každý den si zaslouží svůj hit, tak jasně, je to zlatá věta Rádia Čas. Ale co můžu slíbit? Můžu slíbit, že po 10. hodině opět hrajeme o 1000 korun, buďte ve střehu. Teď nejnovější zprávy Honza Gavelčík a od Aleše Škobala Vydařený pátek. Zůstaňte s námi.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Mojepneu.cz a jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
7: Do krásna, do krásna vede cesta překrásná.
8: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
9: Stále jsou problémy v Bohumíně na Bohumínské ulici poblíž kruháče s křižovatkou s Ostravskou ulicí. Tady bourala 2 osobní auta. Bouračka se řeší taky v obci Odry na Novojčínsku, na třídě Osvobození, kde taky bourala 2 auta. A 2 auta se srazila taky na trase Vrbno pod Pradědem do Mašov na Bruntálsku ve stoupání. Zdržíme se i v Brně v ulici Svatoplukově, kde se srazilo nákladní auto s osobním. A nehoda 2 aut nás potrápí taky v Olomouci v ulici Pražské.
10: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší Stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Čeká nás změna počasí. Ještě tento víkend se vydaří a hezky bude i z kraje příštího týdne. V neděli sice sem tam sprchne, odpolední teploty ale zůstanou nad 20. Ochlazení přijde příští pátek, kdy teploty spadnou na nejvýš na 16 stupňů.
1: Morava aktuálně.
9: Ostrava se v říjnu promění v jedno velké město dětských talentů. Uskuteční se tu další ročník oblíbené akce Talent City. Pro školáky bude připravených 90 různých dílen, kde si sami vyzkouší zajímavé věci z techniky, vědy nebo umění. Podrobnosti dodává mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
11: Ostrava už po 7. otevře téma dětského talentu a jeho rozvoje. Talent City 2026 se uskuteční 14. a 15. října. První den nabídne dětem a žákům přibližně 90 workshopů na různých místech Ostravy a nově také velkou debatu. Druhý den bude patřit především pedagogům a dalším zájemcům, kteří se věnují podpoře dětského talentu.
9: Obyvatelé Přerova se dočkají jeho západního obchvatu. Stavba, která má lépe rozložit automobilovou dopravu ve městě a odlehčit tak přetíženým komunikacím, dostala územní rozhodnutí. Hotová by měla být z kraje příštího desetiletí.
1: Rádio Čas Sport.
9: Hokejisté Vsetína mají před sebou další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Frýdku Místku. Zítřejší utkání se hraje od 17 hodin na vsetínském stadionu na Lapači. Odpoledne zůstane plné sluníčka, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat až kolem 23 stupňů. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
0: Děkuji za účast, snad jste se trošku
12: pobavili. Děkuji.
0: Snad jste se trošku pobavili.
12: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
13: Já se bavím doteď.
0: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
13: Vždycky upřímně na Rádiu Čas mezi 6 a 9. Rádio.

0: se blíží k cíli. Kolik zbývá víry, kam zvou.
1: Čas, Radio Čas. Hity, které...

0: Hezké dopoledne s rádiem Čas, to páteční Aleše Šklubala tady z Časáckého studia. Co budeme dělat o víkendu? Tak my jsme to dneska ráno s ženou probírali, dneska to u nás ráno u stolu, u kafe padlo a my jsme si střihli, jo. Já vám to musím říct, my jsme si střihli a měli jsme každý 3 typy a pak, že z těch 6 typů, které padnou, tak vybereme ten nejlepší. Pivo mi neprošlo. Já jsem zase ženě zamítnul kino, venku je hezky, že jo, tak do kina půjdeme, až bude pršet, a tak vyhrálo kolo. Má to výhody těch restaurací kolem, kolik toho projedete. Ale víte co, víkend daleko, naopak hodně blízko, zlatá věta Rádia Čas, a když trefíte, máte 1000 a třeba vám tu restauraci na kole, ta naše zlatá věta o víkendu zaplatí. Tady je ta krasavice, každý den si zaslouží svůj hit, takže zapamatovat, já k tomu přidám i pátek si zaslouží hity, které milujete. Hezké dopoledne.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Řekni mi, kolik toho naspíš a já ti řeknu, kdo si, klidně by to dneska mohlo platit, to by se šiklo na naše téma, kolik toho naspíme. U mě klasika, já už jsem to zmínil, kolem 8 hodin, tedy aby byl ten den s úsměvem. Tak a teďka vy, jo, Monika píše, pozor, 7 až 8 hodin, tvrdý, nepřerušovaný spánek. Večer usknu, takhle lusknutím prstu a ráno se stejně rychle probudím. Tohle je asi z 95%. Moniko. Tohle, nás co čumákujeme do tmy, jo, než usneme, máme nějaký problém, starosti nebo něco řešíme, to nás lehce naštve. Tak ale já jdu dál, Jitka tady je, pozor, já spím hodně, 20 až 3 hodiny ráno, pozor, potom jdu venčit pejska, je to kolem 4 a je to nebo mezi 4 a 7 hodinou a po obědě tak lehnu na hodinku, ale bacha, denně ušlápnu, tak 6 až 8 kilometrů. Vstávat ve 3 ráno, Moniko, tak to jsem mrtvý, je můj pes. A vy, kolik toho naspíte, Facebook, WhatsApp, rádia, čas a tohle ještě musím říct, že moje babička vždycky říkala, spát budeš, synku, až v rakvi, teď užívej. A je to velká pravda. Tak naopak tohle to určitě probere, je to energie z rádia, čas, hity, které milujete.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či matony esence a imuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod magnézia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mitolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice matony. Více na moje hruska.cz.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: co si budeme, každá pomoc se počítá, i ta kouzelná věta nepotřebuješ něco, i to je pomoc. A tu velkou pomoc od nás všech potřebuje pětiletý Jindra. Je to sympatický klučina, on čeká na dárce kostní dřeně. Transplantace, ta je jeho jedinou šancí. A tak tento pátek, to znamená dneska, až do 18 hodin v Avion Shopping Parku v Ostravě, se můžete zapsat jako dárci, akorát musí vám být více jak 18, do 35 let a musíte vážit víc jak 50 kilo. Velké díky už dopředu. A já věřím, že malý Jindra bude zanedlouho se svými kamarády. Takže teď zase zpátky za muzikou z Rádia Čas, hity, které milujete, a pozor, za chviličku to spolu pozlatíme. Jo, pozlatíme, takže zlatá věta. Telefon po ruce, tisícovka na chodníku určitě neleží.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dneska odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha zůstane po celý den jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čas.
1: Ona se smála a já se zamiloval.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Teď jsem si vzpomněl na Kameloty, když oni prodávají tisk na ulici, jak by asi zněla výzva do Zlaté věty, tak já to zkusím. 1000 korun na ruku tomu, kdo zná zlatou větu. U nás si vyděláte 1000 za minutu. Minuta, která vám zaplatí víkend. Dobře, promo bylo, teď realita, volat budu Hance. Já věřím, že to dopadne. Minule jsme se trošku trápili, ale každý pátek není svátek. Takže tady je telefonní číslo 776 5 7 a ještě 5. Tak, mělo by to být. Ale jo. Tak pojďme držet palce. Já teď držím i k tomu ty naše potenciometry ve studiu na mixu. Hanko, neseme 1000, že by ne? Že by ten pátek byl tak hektický.
2: Ještě, dobrý den.
1: Hanko, já vás zdravím, Aleš Šklubal, Rádio Čas a Zlatá věta. Haló. Tak teď nevím. Já už to nebudu znovu zkoušet. Asi Hanka nevěděla. Ale je to obrovská škoda, že by se takhle někdo zřekl jenom, jo, zlaté věty. Ne. Tak jo, tak to může dopadnout, je tady pátek, tak já přeju třeba zlatý pátek s mými kolegy, protože hrát se dneska ještě bude třikrát. Ještě třikrát k vám může přistát do peněženky Zlatá věta Rádia Čas. Pokud nejste ve hře, tak je to jednoduché. Zápis do naší hry přes naše webovky a třeba za chvilku nebo v další hodině budeme volat vám. Tak jo, já jdu na hity, které milujete z Rádia Čas, které dobře znáte, tak pro lepší náladu. Páteční.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo.
6: Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
4: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
10: Sportka od Olvinu.
12: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
12: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
12: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: S Rádiem Čas a takhle to řeknu. Chtěli byste se podívat tady k nám do Rádia Čas, všechno to tady projít, já nevím, nakouknu do studia, pozdravit se z moderátory Rádia Čas. Takže pokud jo, tak určitě vydržte, protože za pár minut víte, kdy pro vás budeme mít takzvaný den otevřených dveří tady v Rádiu Čas. Je s vámi Aleš Ušklubál, teď už také kolega Honza Gavelčík a nejnovější zprávy bude 11.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Nákupní centrum Kéčko.
2: Dnes se slaví Mezinárodní den úsměvů ve fakultce a Nákupní centrum Gečko je toho součástí. Úsměv nic nestojí, ale dokáže změnit celý den. Pojďme si společně připomenout, jak velkou má sílu.
8: Nákupní centrum Kéčko.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Maximálně pozor v Odrách na Novojičínsku. Na třídě Osvobození na hlavním tahu ve směru na Fulnek komplikuje provoz srážka dvou osobních aut. S dalším omezením a zdržením počítejte u Pohořelic, kde havárie dvou vozidel částečně zablokovala hlavní tah z Brna na Znojmo. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic dneska klesla o 14 haléřů na 8,40 korun a 8,50 haléřů za litr. Cena benzínu se podle televize LTV Plus snižuje o 22 haléřů na 45 korun a 2,90 haléřů za litr. Určilo to ministerstvo financí. Vláda ceny reguluje od včerejška.
2: Morava aktuálně.
3: Právě dnes slavíme Mezinárodní den úsměvů. K tomu se po celém kraji připojují různé dobrovolnické a charitativní akce. Například v Ostravě můžeme dobrovolníky, studenty a speciálně vycvičené psy potkat ve fakultní nemocnici, kde obcházejí lůžková oddělení a pacientům i zdravotníkům rozdávají drobné dárky, sušenky nebo antistresové míčky pro zlepšení nálady. Přímo na místě lidi povzbuzuje a pomáhá taky náš tým z Rádia Čas se známým maskotem Sluníčkem. Díky jihomoravskému hejtmanství má Slovanské Hradiště v Mikulčicích na Hornínsku nové návštěvnické centrum za 25 milionů korun. Nabízí i novou expozici s názvem Mikulčice, ostrovní pevnost na řece Moravě. Pokračuje mluvčí kraje Martina Žítková.
4: Výstava poutavou formou oživuje prostředí raného středověku a připomíná počátky křesťanství i naší státnosti. Nová expozice je součástí dlouhodobého rozvoje lokality. V uplynulých letech se v areálu uskutečnilo několik zásadních změn. Jen například vybudování návštěvnického centra s vyhlídkovou věží nebo otevření nové lávky přes řeku Moravu, která propojila Mikulčice se slovenskými Kopčany.
2: Rádio Čas, sport.
3: Vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo z třetí Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii tří porážek proti Hradci Králové. Odpoledne bude jasné až skoro jasné s teplotami až kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
5: Děkuji za účast, snad jste se trošku
6: taky
5: pobavili.
6: Děkuji.
5: Snad jste se trošku pobavili.
6: Ano, pobavili jsme se neskutečně.
7: No
6: děkuji moc.
7: Bomba. Já se bavím doteď.
5: Je, děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
7: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Za okny absolutně famózně, také pomaličko, ano, končí pátek, začíná víkend, i to jsou informace, které se počítají. Takže od Aleše Škobala třeba s tím úsměvem na rtech, když už dneska máme den dobré nálady, den úsměvu. Už jsem si napsal do kalendáře, tohle vám musím říct, že od 10. října mám každou sobotu 2 hoďky pro sebe. Hned to vysvětlím, začíná Stardance a na televizi u nás doma má klasicky Rezervaci moje manželka, já se na to dívat nemusím. Ale zase na druhé straně, pokud to třeba máte podobně, tak u mě tolik restů, které musím dodělat, že se mě to šikne. Takže právě o Stardance, tedy o tanečním týmu, já nevím, co je nového, za chvilečku, na to si určitě počkejte. A pokud byste to už chtěli teď při pátku s námi, s rádiem Čas roztancovat, je vám do tance, tak posílám hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Škoda, že nevidím k vám domů, jestli to má úplně stejný scénář, ale když je v televizi Star Dance, tak mou ženu nesmí nikdo vyrušovat, ona tanec doslova hltá. Chodím kolem ní po špičkách, takže 14. ročník Star Dance u nás. A mám ten pocit, zase na pár sobotních večerů udělá takzvanou tichou domácnost. Ale teď k věci. Do poroty se vrátí milovaný Zdeněk Chlopčík. Přidám i taneční manšaft, teď se dívám, takže ano, to je potvrzeno. Marta Jandová, Tomáš Pšenička, Sára Sandeva, Radek Štěpánek, Hana Dvorská, Tomáš Matonoha, Luciana Tomášová, Tomáš Polák, Petra Nesvačilová a Vojtěch Dyk. A propo to je žhavý favorit mé ženy, Vojta Dyk. Jinak připomenu, že naposledy vyhráli herec Oskar Hess a Kateřina Bartuněk-Hrstková. Takže sečteno podtrženo od 10. října do 12. prosince na ČTčko Star Dance. A k tomu i hvězdní moderátoři, samozřejmě Marek Eben a Tereza Kostková. Bude to zážitek. A schválně, už jste byli u nás ve studiu, že ne, tak víte co, počkejte si chviličku, my vás zveme. A kdy se tady u nás, tedy s moderátory potkat, kdy nakouknu do studia, kdy se na vás budeme těšit, kdy bude takzvaný den otevřených dveří, víte za chviličku, to si rozhodně nenechte ujít. Teď hity, které milujete.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava.

0: nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: přátelé, tohle je určitě výzva příští týden ve středu v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas. Také tahle ta, jak jsem zmínil, tedy výzva, protože od 14 do 17 hodin se otevřou dveře do Rádia Čas a vy uvidíte, odkud vysíláme, kde ráno Rádia vaří to pověstné kave, na které židli sedí Lenka. Vy to uvidíte, můžete si vyfotit. Projdeme redakci a uslyšíte od nás moderátorů to ahoj a bude k tomu i podpisová kartička od nás. A vlastně ještě jeden dárek můžu slíbit. Tady u nás si můžete koupit vstupenku 1+1 k tomu na megakoncert Rádia Čas. Ono vidět tu hvězdnou kapelu Europe, jo, Olympic, Petra Jandu, Davida Kolera, Leny i Marfa, bude určitě zážitek. Takže těšíme se na vás i na té společné fotky s vámi. Já se tady vždycky trošku postesknu, tak trošku závidím Rádiovi, protože ten rok, co rok, tu hitparádu, když se fotíme, tak vždycky vyhraje. Takže na příští středu si určitě nic neplánujte, sejdeme se tady u nás v Rádiu Čas. Moc se na vás těšíme. No a vyšla hitparáda toho, co my chlapi nemusíme. Vím, kluci, nasypu nám popel na hlavu, ale tohle dáme.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dneska odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha zůstane po celý den jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: No dámy, není všechno zlatou, co se třpití, i my muži máme takzvaně své dny, do čeho se mi doma nechce, potažmo nám, chlapům. Já už jsem měl pocit, že tuhle hitparádu napsala moje žena. Takže z čeho se prý nejčastěji vymlouváme, třeba státu žehlicího prkna. Naštěstí nemusím. Je tady umít záchod, čas od času to na mě padne, dobře. Pak jsou tady nákupy, já teď nemyslím, pánové, televizi, počítač, tady se klidně zdržíme i 3 hodinky, ale máslo, mlíko, chleba, brambory, zelenina a tak dál a tak dál. To už je horší a mám tady také zlatou tečku, 3 dní schůzky. Já jsem měl vždycky výmluvu, která zabrala. Za mě, možná to použijete, se vždycky vyplatilo říct, já bych šel, ale ty se na to, lásko, hodíš více. Zabralo to, nemusel jsem chodit. No a když už je dneska den úsměvu, tak třeba pánové od svých protějšků dneska uslyšíme, lásko, dlouho si nebyl s kamarády na jedno orosené, nezajdeš si... Tak teď už to nebude sci-fi z rádia Časy hity, které milujete.
1: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a Clown Špína, ale bude to 2 v 1. A řeč bude o hororovém cirkuse. Co má takovej Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
2: Asi steak, ale na krvavo. Protože Mates ten hop normálně takhle nežere. Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
1: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
2: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
1: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Je pátek, sluníčko svítí, počasí přeje, začíná pomaličko víkend, co více si přát, končí mě směna.
1: Krásné intro, krásné poledne, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, to by začínal, ty se na to těšíš, protože dneska a schválně si to bude mít stejné. My jsme oba dva DJové, jo, jak to máš se spánkem?
1: No, já si moc rád pospím, jo, já jsem fakt jako spáč, takže já fakt přes den spím minimálně do těch 9 hodin, když začínám až tady v rádiu ve 12, takže jo, já když můžu, tak si přespím. Každopádně, když hraju nebo když mám pracovní víkend, tak jsem schopen naspat i třeba 8 hodin dohromady za celý víkend a taky funguju. Ale těším se vždycky na tu postel, protože fakt máme spolu velice dobrý vztah.
0: My taky, já postel moje druhá manželka, ale každopádně já, když přijedu se kšeftu, já nevím, dejme tomu ve 3 hodiny, tak já už v 7 stávám, já nemůžu spát, jo. Tohle to nemám. Takhle
1: tak to já ne.
0: To ti závidím, kamaráde.
1: To já se rád vyspím. Já jako rád si další den pospím, no.
0: Takže teď samozřejmě spánek jenom v našem téma, jinak ne, jinak to bude energie, hity, které milujete, teď také čerstvé zprávy a dobrou chuť a užijte si víkend.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
5: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: Děti, aktuálně pozor na dálnici D1 u hranice na Přerovsku. Tady vážná dopravní nehoda úplně uzavřela sjezd a nájezd na Ostravu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Komplikace v dopravě jsou také v Brně v ulici Koliště, kde havarovala dodávka s osobním autem. I tady na místě zasahují záchranáři. A s dalším omezením a zdržením stále počítejte u Pohořelic, kde havárie dvou vozidel částečně zablokovala hlavní tah z Brna na Znojmo. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Policisté dnes spouštějí velké manévry kvůli nelegálnímu sjezdu upravených takzvaných tuningových aut z celé Evropy. Stovky až tisíce vozů mají dnes večer zamířit do Prahy a zítra do Brna. Policisté proto varují, že kvůli pirátům silnic mohou preventivně uzavírat některé silniční úseky a běžní řidiči tak musí na hlavních tazích počítat s komplikacemi.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě Zábřehu vyroste u základní školy komunitní chov slepic s názvem Dorčin Kurník, který vzešel z programu Tvoříme prostor. Školáci a místní rodiny se budou společně střídat v krmení drůbeže i sběru vajec. A další podrobnosti nám prozradila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
2: Cílem projektu je vybudovat kurník, který propojí děti a jejich rodiny s přírodou prostřednictvím každodenní péče o slepice. Děti se díky pravidelnému zapojení prakticky seznámí s chovem, principy udržitelného hospodaření a původem potravin. Do projektu se zapojí také místní základní škola, která bude kurník využívat v rámci ekologické výchovy.
0: Břeclav spustila nový projekt s názvem WC Gratis, který lidem zdarma zpřístupní toalety v místních restauracích nebo kavárnách. Do zapojených podniků tak mohou jít na záchod i lidé z ulice, aniž by si tam museli cokoliv kupovat. Město bude provozovnám přispívat 2000 korun měsíčně. Podobný systém se už osvědčil v Hradci Králové, Jihlavě nebo ve Znojmě. Naopak v Brně zatím úspěšný není.
1: Rádio Čas, sport.
0: A hokejové soutěže o víkendu nabídnou několik atraktivních regionálních soubojů. V Maxalize se v sobotu v 17 hodin střetne domácí Havířov se Zlínem a vsetínský Lapač bude hostit derby proti Frýdku Místku. V neděli pak havířovský AZ vyzve právě Vsetín. Do akce půjde v neděli od 17 hodin také nejvyšší typ sport Extraliga, ve které olomoučtí Kohouti na svém ledě přivítají oceláře Střince. V sobotu se můžeme těšit na prosluněnou oblohu s teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Děkuji za účast, snad jste se trošku
4: taky
3: pobavili.
4: Snad jste se trošku pobavili.
5: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
6: Bomba. Já se bavím doteď.
3: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
6: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
8: Simo! Nossa!

0: Páteční odpoledne ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli se mnou s Mirkem Nešlem a samozřejmě také z hity, které milujete. My dneska řešíme, kolik hodin denně obvykle spíte, kolik času trávíte v posteli. Já si myslím, že docela záleží na tom, jestli v té posteli jsme sami, nebo tam máme našeho partnera nebo domácího mazlíčka. Ono s partnerem se taky dobře spí, nebo s partnerkou samozřejmě. Záleží, jestli vytlačuje, nevytlačuje a ono někdy toho partnera nebo partnerku není úplně jednoduché najít. A já tady mám pro vás možná dobrou zprávu, protože v některých zemích totiž s hledáním lásky začíná pomáhat i samotný stát. Jak to funguje a proč se do toho vůbec spouští, tak to vám řeknu za chvíli. Do té doby další muzika, hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost při pátku vám dělá rádio čas. No a co si, budeme najít si partnera či partnerku, kolikrát není úplně jednoduché, navíc za to kolikrát necháme spoustu peněz, jenom abychom zjistili, že to byl vyhozený čas. No a já tady mám takovou zajímavou věc, kterou zkouší v Singapuru, protože tam spustili projekt First Date, který má nezadaným lidem pomoci najít partnera a vytvořit nějaké to promyšlenější spojení. No a navíc za vás zaplatí první rande. Mně to přijde naprosto kouzelné, že stát takhle tak podporuje hledání a seznamování se s partnery. Mně na tom přijde nejlepší, že už jsem se tak představoval, jak by to vypadalo u nás, že přijdeme na úřad, vyřídíme si občanku a paní za přepážkou se zeptá, jestli máme partnera nebo nás může někam přihlásit. No, nevím, jestli by to fungovalo. Každopádně to, že nám stát zaplatí první rande, se mi docela líbí. Ode mě další muzika, hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
6: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
7: Sportka od Olvinu.
8: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Dohrávají Véteru Rádia Čas. Já vždycky, když slyším skupinu Cranberries, tak jsem přemýšlel, jak asi vznikl tento název, tedy překladu brusinky. No a dočetl jsem se, že jednoduše, The Cranberries Show Us, tak byl původní název a nakonec to kluci zkrátili jenom na Cranberries, tedy brusinky, a takhle vystupují.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: A vystupovali ještě dlouhou dobu. Každopádně pojďme na zlatou větu, protože my dneska ještě budeme soutěžit, krom skvělé muziky a hitu, které milujete. Tady máme spoustu peněz, které mezi vás rozdáváme a nadělujeme. Stačí se jenom registrovat na našem webu casradio.cz do soutěže Zlatá věta. No a samozřejmě znát tu zlatou výherní větu. A já ji pro dnešek naposledy zopakuju. Takže pokud ji neznáte, tak máte ještě šanci se připojit. A ta dnešní věta zní: každý den si zaslouží svůj hit. Doporučuji zapsat nebo zapamatovat, každý den si zaslouží svůj hit. No a poté, co někomu z vás, kdo jste se registrovali, zavolám a vy mi prozradíte tuto větu, tak jste o tisícovku bohatší. Celkem 7x denně hrajeme a soutěžíme, 3 pokusy dneska ještě zbývají a já jsem pevně přesvědčen, že minimálně jednou se to podaří a budeme nadělovat. Ode mě další muzika, hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dneska odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha zůstane po celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.

Vstaňte. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a mě dneska zajímá jedna věc, a to kolik hodin vlastně denně spíte. Já mám takový pocit, že spánek je přesně jedna z věcí, o kterých si člověk pořád říká, že by ho potřeboval víc, a vlastně to nikdy nejde. Někdo zalehne v 10 a ráno je v 6 úplně čerstvý, ale někdo zase jiný potřebuje těch 8 hodin a stejně ráno vstává, jak kdyby celou noc kopal nějaký výkop nebo něco podobného. No, já bych řekl, že já těch 8 hodin denně opravdu potřebuju, ale zase, když třeba o víkendu výjimečně 2 dny nenaspím nic moc, tak to dokážu přes ten týden potom následně dohnat. Já bych byl upřímně rád za těch 8 hodin, ne vždycky se to podaří, každopádně jsem rád, že aspoň nějaký ten čas je. Nejhorší je každopádně to, když víte, že musíte ráno vstávat a večer ještě koukáte na hodiny a říkáte, no tak teď už bych měl opravdu spát, ale za nic na světě to prostě nejde. Mám tady zprávu od Jany, ta napsala, ahoj, já potřebuju minimálně 8 hodin, ano, souhlasím, jinak jsem ráno úplně nepoužitelná, jenže s dětmi se mi to málo kdy podaří, takže když se mi jednou za čas podaří spát třeba 9 hodin v kuse, tak si připadám jako na dovolené. Naprosto chápu. Dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Já posílám další muziku, hity, které milujete, a připravujeme pro vás nejčerstvější zprávy.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Hity,

0: Posloucháte Rádio Čas, za minutku 13. hodina, slovo si bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si povíme, že do Česka dorazilo prvních 500 000 vakcín proti chřipce. Podrobnosti za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Majerpreu.cz a jedeš dál.
4: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
5: Nákupní centrum Kéčko.
6: Dnes se slaví Mezinárodní den úsměvů ve fakultce a Nákupní centrum Kéčko je toho součástí. Úsměv nic nestojí, ale dokáže změnit celý den. Pojďme si společně připomenout, jak velkou má sílu.
5: Nákupní centrum
7: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1 z Olomouce ve směru na Ostravu. Kvůli havárii dvou kamionů je zde úplně uzavřený hlavní sjezd i nájezd u hranic. V Kroměříži se pak můžete zdržet v ulici Svatopluka Čecha, kde u místní nemocnice blokuje plynulý provoz vyšetřování havárie dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov, spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Pohodové odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Do Česka dorazilo prvních 500 000 vakcín proti chřipce. K dispozici jsou i silnější látky pro seniory. Další dodávky budou následovat během října. Dětské vakcíny ale kvůli zpoždění výroby v Evropě dorazí až v listopadu. Podle odborníků by to nemělo očkování ohrozit, protože chřipková sezóna v posledních letech začíná až těsně před Vánocemi.
10: Morava aktuálně.
8: Milovníci tramvají se chystají do Brna. Městský dopravní podnik pro ně na sobotní odpoledne chystá den otevřených dveří ústředních dílen v Medlánkách. Více podrobností dodává mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
11: Návštěvníci během sobotního odpoledne uvidí, co všechno obnáší výroba, opravy a údržba tramvají. Připravené budou ukázky soustružení kol, práce na zvedácích a montážních kanálech, karosárny, kabelárny, lakovny, podvozky, převodovky i strojní dílny. Velkým lákadlem bude také pohled na rozpracované tramvaje drak přímo během jejich stavby a zájemci se budou moci také vydat na komentované prohlídky dílen.
8: Okolí Nýtku na Frýdecko-Místecku se pohybuje medvěd. Šelmu zachytili fotopasti myslivců na úpatí hory Čantorie a podle jejich záznamů se v okolí potuluje už několik týdnů. Zatím nikoho neohrožuje ani nezpůsobil žádnou škodu. Spokojí se s tím, co najde v lese.
10: Rádio Čas, sport.
8: A wimbledonská šampionka Linda Nosková a také Karolína Muchová postoupili v Pekingu do třetího kola. Nosková porazila Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou 20 na sety a příště narazí na Švýcarku Viktorii Golubicovou. Muchová si poradila s Britkou Kate Bultrovou a utká se s Ludmilou Samsonovovou, která z turnaje vyřadila Lindu Fruvirtovou. Sobotní počasí nám nabídne prosluněnou oblohu s teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik aktuální zprávy k další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
10: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
12: Děkuji za účast, snad jste se trošku
13: pobavili. Taky děkuji.
12: Snad jste se trošku pobavili.
13: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
14: Bomba. Já se bavím doteď.
12: Je, děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
14: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
10: Rádio Čas.
15: Rádio Čas. Hity. které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete, a krom skvělé muziky také nadělujeme, rozdáváme penízky, a to budu dělat také za dvě písničky. Máme tady další soutěž se zlatou větou. Pokud jste se ještě neregistrovali, tak na našem webu casradio.cz to můžete provést. A pokud znáte zlatou výherní větu, tak když zavolám vám a vy mi ji prozradíte, jste o tisícovku bohatší. Tak já jsem zvědav, jestli budeme nadělovat. Teď muzika.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Život plyne dál.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak je tady, pokud dobře počítám, dnešní pátý pokus a já teďka opět vytáčím telefonní číslo. Bude to Karel, který se registroval do naší soutěže Zlatá věta. A pokud se mu dovolám a prozradíme správně zlatou výherní větu, tak bude o tisícovku bohatší. Tak už nám to vytáčí. Snad nám to nepoloží, to se mi taky stalo pár dní zpátky. Ale já věřím, že nadělovat dneska ještě budeme, celkem i s tímto tři pokusy zbývají.
2: Dobrý den.
1: Krásné odpoledne, Mirek Rašl, Rádio Čas, dovolal jsem se Karlovi.
2: Ano.
1: Karle, tušíte, proč vám telefonuju?
2: Ano, tuším, poslouchám vás.
1: No tak to mi dělá velkou radost, já tady mám pro vás 1 000 korun, který vám chci darovat. Stačí znát výherní větu, ať to není samozřejmě zadarmo. Tak jak zní ta zlatá věta?
2: Takže zlatá věta zní, každý den si zaslouží svůj hit.
1: A je to naprosto správně a vy získáváte od Rádia Čas 1000. Gratuluju.
2: Děkuji moc krát.
1: Za co se bude utrácet, už víte?
2: Prosím?
1: Za co se bude utrácet, už víte?
2: No, tak něco pro vnoučata.
1: Budou mít rozhodně radost. Tak jo, mějte se krásně a ještě jednou gratuluju.
2: Ano, děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak jste to slyšeli, už jsme nadělovali a ještě dva pokusy zbývají a možná příště zavolám právě vám. Tak pokud jste se ještě neregistrovali, doporučuji co nejdříve.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
0: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
4: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
6: Hity, které milujete.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Také dnes tady mám pro vás pozvánky do světa sportu a už zítra, tedy v sobotu, můžete vyrazit na skvělý basket. Hraje se v hale v Opavě. Oproti Opavě tady nastoupí BK Lokomotiva Plzeň. Startuje se v 18 hodin a na místě bude také náš promotým a Sluníčko, Rádia Čas a rozhodně skvělá událost. No a pozvánku tady mám pro vás také na příští týden na hokej. Hrát se bude ve středu 7. října. Hraje se v RT Torax Areně v Ostravě Porubě a oproti Porubě tady nastoupí hokejisté z mého rodného města z Nové Jičína. Startuje se 18 hodin. Pokud vyrazíte, rozhodně si to užijete. Přeju příjemné sportovní zážitky.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka a příjemné teploty. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 20 do 24 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Hity, které milujete.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a my se přesuneme do dnešního rána. I dneska, tak jako každý všední den mezi 6 až 9 hodinou probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm víš, nevíš. Já už trošku podezírám naše ranní moderátory, že podvádí, protože kolikrát si říkám, že až takový přehled to snad ani nelze mít. Tak schválně, jestli byste dokázali poznat třeba některé citáty. Dneska jsme se bavili třeba o citátu buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě. Tak co, věděli byste, kdo to řekl?
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V tento den se narodil i muž, kterého poznejte podle citátů. Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě. A nebo slabí nedovedou nikdy odpustit. Schopnost odpouštět je rysem silných.
4: No bychom typovali, já na citáty vůbec nejsem, že? No. Takže
3: fakt, to, buď, to, buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě. A já
4: Gandhi,
3: mám pocit, že jsem to někdy neříkala.
4: Gandhi. Ano. A tak to
5: Muhammad Gandhi.
3: Muhammad Gandhi.
5: Ne, počkej, Muhammad, ne, nebo byl.
4: Ne, to jsem mám pocit, řekl posledně já.
3: Jo.
4: Proto říkám jenom pan Gandhi.
5: Počkej, jak on byl?
3: Mahatma Gandhi.
5: Mahatma Gandhi.
3: A nebo, no, jo, nebo ten, nebo... dnes slaví narozeniny také tento muž.
5: Počkej, ale to není originál.
3: Ne.
4: Tohle zpíval skoro každý totiž.
5: No, jo. Adam Vojtěch.
3: Ano,
5: jo, jo, on to jasně, zpíval. No jo, teď jo. Mně to teď došlo. Minister, pan minister.
3: Oh, bomby.
5: No ne, protože vím, že on, jako ten hlas mi to trošku jako připomněl, když jsi jako říkala, že to není ani zpěvák, no, ani herec, tak jako mě to tak ťuklo, no.
3: To je přesně. Tak a dnešní narozeniny slaví taky muž, kterého poznejte podle textu písně, kterou zpíval v jednom filmu.
4: Mm-hmm.
3: Jo, takže je to herec, který zpíval. Jo. Vesmě loďko ke břehu, jedu, jedu pro něhu.
4: Petr Štěpánek?
3: Podle těch dvou věci to poznal.
4: Je to ono?
5: Počkejte,
3: no
5: z pohádky nějaké.
3: No jasně.
5: Z jaké to je pohádky?
3: Zlato, vlásko, krásko, chce tě bohatý král.
5: Ano, teď to je krásná písnička.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esco.cz.
2: Hity, které milujete.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem, za chvilku také s Marcelkou. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si řekneme, že v Česku už naplno odstartovala topná sezóna. Podrobnosti za chvilku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
4: Megasekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Megasekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Třinci v Nádražní ulici. Ve směru do centra komplikuje provoz srážka osobního auta s motorkou. Velké potíže stále trvají na dálnici z Olomouce na Ostravu. U hranic je kvůli odstraňování havarovaného kamionu stále uzavřený nájezd na dálnici a o kousek dál v zúžení provoz brzdí nová nehoda dvou osobních vozidel. V Brně pak střed osobního auta s dodávkou hrozí zablokování dálnice D2 ve směru od Bratislavy na samotném příjezdu do města a v Brně Lesné v okružní ulici navíc dopravu omezuje nehoda dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku už naplno odstartovala topná sezóna, a to i přesto, že teploty přes den šplhají ke 20 stupňům. Noci už ale začínají být chladné a o víkendu hrozí přízemní mrazíky. Teplárenské sdružení zároveň varuje, že si od příštího roku za teplo pravděpodobně připlatíme. Důvodem jsou chystané změny v daních a také rostoucí ceny plynu, které jsou nejvyšší za poslední 3 roky.
2: Morava aktuálně.
0: Rodný dům Zigmunda Freuda v Příboře bojuje o cenu cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. Památka s novou interaktivní expozicí totiž získala nominaci v kategorii nejlepších nápadů na zážitky. Podrobnosti dodává mluvčí města Iveta Busková.
3: Nominace přichází v roce, kdy Příbor představil celou novou podobu rodného domu svého nejslavnějšího rodáka. Dům snů Zigmunda Freuda byl slavnostně otevřen při příležitosti 170. výročí Freudova narození. Nová expozice nabízí návštěvníkům netradiční způsob, jak poznat nejen život a dílo Zigmunda Freuda, ale také jeho dětství, vztah k Příboru a samotný rodný dům.
0: Veřejnost může online hlasovat až do konce října. V Jablunce na Vsetínsku bylo otevřeno nové fotbalové hřiště za 56 milionů korun. Původní areál stál totiž v cestě budované silnici mezi Semetínem a Bystřičkou a silničáři ho proto museli postavit znovu. Samotná stavba obchvatu pokračuje podle plánu a nová silnice, která odvede tranzitní dopravu mimo zástavbu, se řidičům otevře v září příštího roku.
2: Rádio Čas, sport.
0: A české fotbalisty čeká v sobotu večer nejtěžší možný zápas v Lize národů. V duelu proti úřadujícím mistrům světa ze Španělska se pokusí přerušit jejich sérii 40 utkání bez porážky. Zápas bude velmi specifický i pro našeho španělského trenéra Santiago Deniu, který soupeře výborně zná z předchozího působení. Výkop je ve 15:45 večer. A sobota nám nabídne také příjemné počasí, bude většinou jasno až skoro jasno s teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Děkuji za účast, snad jste se trošku
5: taky pobavili. Děkuji.
4: Snad jste se trošku pobavili.
5: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
6: Bomba. Já se bavím doteď.
4: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
6: Vždycky upřímně na Rádiu Čas mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Ono, když se dívám za okna, tak podzim udeřil už opravdu docela silně. Čím dál, tím dříve se stmívá. Skončila také sezóna venkovních akcí, festivalů a koncertů. Každopádně na koncert si můžete vyrazit i dnes večer. Pozvánku tady mám třeba na Janu Kiršner. Kdy a kde vystoupí, tak to vám prozradím už za malou chviličku. A také v této hodince budeme soutěžit se Zlatou větou. Teď už ale další muzika, hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas.

0: chce se bavit.
1: Pro někoho už víkend začal, pro někoho odstartuje až dnešním večerem a já tady mám pro vás skvělou pozvánku, protože pokud nemáte plány, tak dnes večer můžete vyrazit na zpěvačku, kterou nyní třeba ani představovat. Jana Kirchner zaspívá v Ostravě. No a třeba tuto píseň si můžete zpívat naživo, stačí vyrazit v 18 hodin do Akordu, protože tady proběhne dneska v 18 hodin benefiční koncert, který se jmenuje Sešli se, aby pomohli. Kromě Jany Kirchner tady zaspívá a vystoupí také Robert Balzar, trio a kapela Getaway. Celá akce je na podporu výstavby nového domova pokojného stáří a předprodej probíhá na webu dkakord.cz. No a pokud vyrazíte, tak nejenom, že si užijete skvělou zábavu, ale také podpoříte dobrou věc. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné zážitky. Ode mě také pozvánka do éteru za hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
0: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
2: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujeme.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Dneska celkem šestý pokus se zlatou větou. Já už jsem dneska jednou naděloval a věřím, že budu nadělovat i v tuto chvíli. Vytáčím telefonní číslo a to Dagmar, ta se také registrovala do zlaté věty. Tak důležité je to v prvé řadě zvednout a následně prozradit zlatou větu.
2: Prosím.
1: Krásné odpoledne. Mirek Rašel, Rádio Čas, slyšíme se?
2: Slyšíme, to víte, že jo.
1: Dagmar, mám tady pro vás penízky. Máte o ně zájem?
2: No samozřejmě, jsem na suchu, takže můžete začít.
1: No je to výborné, 1 000 korun, pokud zodpovíte zlatou větu, jsou vaše.
2: Já jsem to si škaredně přečtu. Jo, každý den si zasloužím svůj hit.
1: A to je správně, 1000 vaše, gratuluju.
2: No děkuji.
1: Tak za co padne, už víte?
2: No včera v noci jsem se vrátila z Malty.
1: A.
2: Tak si zaplatím další parkování na letišti.
1: To je dobré. A jak jste si užila dovolenou?
2: No nádhera, krása, doporučuju to všem.
1: Ani se nechtělo zpátky?
2: Tak zpátky se mi chtělo, protože se chystám zase pro změnu do Egypta.
1: No, tak si to užívejte, tak to má být, 1000 vaše. Gratuluju.
2: Já vás zdravím, moc krát děkuji.
1: Mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
1: Tak jste to slyšeli, 1000 jsme nadělili a dneska ještě jednou soutěžit budeme. A pokud chcete, ať zavoláme právě vám a vy nám zodpovíte větu, každý den se zaslouží svůj hit, tak jste dneska o 1000 bohatší, stejně jako Dagmar.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: V sobotu se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka a příjemné teploty. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 20 do 24 stupňů. Na horách tak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
5: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Vaším parťákem také v pátek odpoledne zůstává Rádio Čas a já tady mám akci, na kterou se já osobně neskutečně těším, protože tak jako každý rok, tak i letos Rádio Čas pomáhá dobré věci a příští týden v úterý v 6 hodin ráno v našem éteru odstartuje moderátorský maraton. Naši ranní moderátoři tady s vámi budou celé úterý a následně až do pátku 9. října společně budeme vysílat a podporovat dvouletého Patrička Kašpara, který od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Navíc ve středu můžete zavítat také k nám do studia Rádia Čas, protože nás čeká den otevřených dveří. Můžete se s námi vyfotit, přijít se nám podepsat a navíc tady pro vás máme takový dáreček, protože pokud si u nás zakoupíte vstupenku na megakoncert Rádia Čas, tak další dostanete úplně zdarma. Mimo jiné tam vystoupí také skupina Europe a mnoho dalších. Takže já se neskutečně těším, že se třeba příští týden ve středu potkáme tady u nás v éteru Rádia Čas a také že můžeme dobré věci. Ode mě je pozvání za muzikou, za chviličku další hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 5 minut 15. hodina. Po 15. už se na vás těší Kika Střelcová, ale v tuto chvíli předávám slovo Marcelce. Máme pro vás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. Zůstaňte s námi.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
5: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě v Místecké ulici. Na hlavním tahu od Frýdku Místku ve směru do Přívozu komplikuje provoz srážka osobního auta s kamionem. Další nehoda osobního vozidla s motocyklem omezuje dopravu v Třinci v Nádražní ulici poblíž vlakového nádraží. A velké komplikace stále trvají na dálnici z Olomouce na Ostravu u hranic. A tady zůstává kvůli havárii kamionu zcela uzavřený nájezd na dálnici a o kousek dál v zúžení provoz navíc brzdí střed dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Dobré odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Policisté dnes spouštějí velké manévry kvůli nelegálnímu sjezdu upravených takzvaných tuningových aut z celé Evropy. Stovky až tisíce vozů mají dnes večer zamířit do Prahy a zítra do Brna. Policisté proto varují, že kvůli pirátům silnic mohou preventivně uzavírat některé silniční úseky a běžní řidiči tak musí na hlavních tazích počítat s komplikacemi.
9: Morava aktuálně.
7: Bezmála měsíční pátrání po 38-leté ženě z Frýdku Místku je u konce. Policie našla její tělo v lese u místní skládky. Totožnost matky dvou dětí, která před svým zmizením nebyla v dobrém psychickém stavu, potvrdili testy DNA. Dnes to uvedl krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.
10: Zhruba datum úmrtí nebo stav těla a všechny informace, které byly, tak odpovídají tomu, že zemřela ten den, kdy začala být pohřešována. Chtěl bych jenom říct, že na celé věci dále ještě policie České republiky bude pracovat, celou věc jsme ještě neodložili, zkoumáme v současné době i způsob smrti.
7: Břeclav spustila nový projekt s názvem WC Gratis, který lidem zdarma zpřístupní toalety v místních restauracích nebo kavárnách. Do zapojených podniků tak mohou jít na záchod i lidé z ulice, aniž by si tam museli cokoliv kupovat. Město bude provozovnám přispívat 2000 korun měsíčně. Podobný systém se už osvědčil v Hradci Králové, Jihlavě nebo ve Znojmě. Naopak v Brně zatím úspěšný není.
9: Rádio.
11: Rádio Čas, sport.
7: A hokejové soutěže o víkendu nabídnou několik atraktivních regionálních soubojů. V Maxalize se v sobotu v 17 hodin střetne domácí Havířov se Zlínem a vsetínský Lapač bude hostit derby proti Frýdku Místku. V neděli pak havířovský AZ vyzve právě Vsetín. Do akce půjde v neděli od 17 hodin také nejvyšší typ sport Extraliga, ve které olomoučtí Kohouti na svém ledě přivítají oceláře Střince. V sobotu se můžeme těšit na prosluněnou oblohu s teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
11: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Děkuji za účast, snad jste se trošku
13: taky
12: pobavili.
13: Snad jste se trošku pobavili.
14: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
15: Bomba. Já se bavím doteď.
13: Je, děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
15: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
11: Rádio Čas.
16: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
7: Hity, které milujete.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které miluji.

čas. I ty, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
7: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
8: Nákupní centrum Géčko.
9: Dnes se slaví Mezinárodní den úsměvů ve fakultce a Nákupní centrum Géčko je toho součástí. Úsměv nic nestojí, ale dokáže změnit celý den. Pojďme si společně připomenout, jak velkou má sílu.

0: Řidiči aktuálně pozor na hlavním tahu z Frýdlantu nad Ostravicí ve směru na Frenštát pod Radhoštěm. U Kozlovic na Frýdecko-Místecku komplikuje provoz srážka dvou osobních aut. Velké problémy jsou stále na dálnici z Olomouce na Ostravu, kde u hranic zůstává kvůli havárii kamionu zcela uzavřený celý nájezd na dálnici a řidiči musí volit objízdné trasy. Na jižní Moravě buďte opatrní na hlavním příjezdu do Brna od Svitav. V Řečkovicích tam srážka osobního auta s nákladňákem zablokovala levý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Pohodové odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Do Česka dorazilo prvních 500 000 vakcín proti chřipce. K dispozici jsou i silnější látky pro seniory. Další dodávky budou následovat během října. Dětské vakcíny ale kvůli zpoždění výroby v Evropě dorazí až v listopadu. Podle odborníků by to nemělo očkování ohrozit, protože chřipková sezóna v posledních letech začíná až těsně před Vánocemi.
2: Morava aktuálně.
0: Milovníci tramvají se chystají do Brna. Městský dopravní podnik pro ně na sobotní odpoledne chystá den otevřených dveří ústředních dílen v Medlánkách. Více podrobností dodává mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
3: Návštěvníci během sobotního odpoledne uvidí, co všechno obnáší výroba, opravy a údržba tramvají. Připravené budou ukázky soustružení kol, práce na zvedácích a montážních kanálech, karosárny, kabelárny, lakovny, podvozky, převodovky i strojní dílny. Velkým lákadlem bude také pohled na rozpracované tramvaje drak přímo během jejich stavby a zájemci se budou moci také vydat na komentované prohlídky dílen.
0: Okolí Nýtku na Frýdecko-Místecku se pohybuje medvěd. Šelmu zachytili fotopasti myslivců na úpatí hory Čantorie a podle jejich záznamů se v okolí potuluje už několik týdnů. Zatím nikoho neohrožuje ani nezpůsobil žádnou škodu. Spokojí se s tím, co najde v lese.
2: Rádio Čas, sport.

0: Vou 20 na sety a příště narazí na Švýcarku Viktorii Golubicovou. Muchová si poradila s Britkou Kate Bultrovou a utká se s Ludmilou Samsonovovou, která z turnaje vyřadila Lindu Fruvirtovou. Sobotní počasí nám nabídne prosluněnou oblohu s teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik aktuální zprávy k další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Děkuji za účast, snad jste se trošku
3: taky
2: pobavili.
3: Děkuji.
2: Snad jste se trošku pobavili.
3: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
4: Bomba. Já se bavím doteď.
2: Je, děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
4: Vždycky upřímně, na Rádio Čas mezi 6 a 9.

0: Pazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a s Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
5: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a Clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse.
6: Co má takový Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
7: Asi steak, ale na krvavo.
8: Protože Mates ten hop normálně takhle nežere.
7: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
6: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
7: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
5: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

pro dnešek tady ještě jednou nakonec se mnou, s Mirkem Rešlem a samozřejmě také z hity, které milujete. Ty vám budeme servírovat i nadále, ale mám tady ještě jednu povinnost, a to rozdat 1 000 korun ve zlaté větě. Takže kdo jste se registrovali na našem webu cazradio.cz a znáte zlatou výherní větu, tak doufám, že zavolám právě někomu z vás, kdo ji znáte, ať můžu nadělovat, a jakmile zavolám, zvedněte telefon, prozraďte nám ji a jste o 1000 bohatší. Už v této hodince dáme si 3 písničky a budeme telefonovat, tak doufám, že se to podaří. Teď už muzika.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V sobotu se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka a příjemné teploty. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 20 do 24 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů C.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak je to tady tento týden a také dnes poslední pokus se zlatou větou. Opět budu telefonovat někomu z vás, kdo jste se registrovali na našem webu casradio.cz do soutěže Zlatá věta. Bude to Jarmila. Telefon vytáčím a doufám, že mi ho zvedne, protože by byla obrovská škoda takhle při pátku před víkendem přijít o 1000 korun, který darujeme. Krásné odpoledne, slyšíme se?
2: Ano.
1: Jarmilo, tady mi regrešl Rádio Čas, víte, proč vám telefonuju?
2: Ano, asi zlatá věta.
1: Je to přesně tak, ale ještě předtím, než tomu dojdeme, tak jak trávíte páteční podvečer?
2: Přípravou na jídlo.
1: Jo, takhle, tak třeba si na jídlo budete moct někam zajít a dát si nějaké luxusnější a ještě někoho pozvat, ale to jenom v případě, že vyhrajete. Tak co, znáte zlatou větu?
2: Ano, každý den si zaslouží svůj jít.
1: A to mi dělá velkou radost, že posloucháte a že ji znáte, protože jste vyhrála.
2: Děkuju.
1: A 1000 míří na váš účet.
2: Děkuju.
1: Tak gratuluju. Za co se teda bude utrácet? Bude to jídlo nebo něco jiného?
2: No asi to jídlo, no, nebo nějaké možná dárky pro děti.
1: Budou mít určitě radost. Tak jo, gratuluju, cena je vaše. Mějte se krásně a pěkný víkend. Naslyšenou. Tak jste to slyšeli, i poslední pokus vyšel a my jsme nadělili 1000 a příště můžeme zatelefonovat právě vám, stačí se zaregistrovat na našem webu casradio.cz do soutěže Zlatá věta a znát každý den výherní větu. Ode mě už další muzika a hity, které milujete.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Yes.

Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Megasekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Megasekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
6: Majepneu.cz. A jedeš dál.
7: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

společnost Rádio Čas a přátelé, já tady mám pro vás ještě jednu skvělou pozvánku a to na akci, na kterou se já osobně strašně moc těším, protože už 21. listopadu se opět po roce potkáme. Ono, pro mě osobně je to taková velká příležitost, my jsme tady zavření takhle ve studiu úplně samotní, ale takhle se vidíme s vámi, s našimi posluchači, ať už je to po telefonu, když soutěžíme, nebo právě v Mustang Areně, kde se uvidíme 21. listopadu, tak je to pro mě moc vzácné, protože se konečně uvidíme naživo a my pro vás opět připravujeme megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi a letos s naprosto našlapaným programem. Už to není žádné překvapení, skupina Europe přijede do Česka, ale nejenom takhle, přijede za námi na megakoncert Rádia Čas, připravují evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown a právě jediné místo, kde se v Česku ukáží v rámci tohoto turné, bude megakoncert Rádia Čas. A nebudou tam sami, krom nich vystoupí také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni na jednom pódiu a lístky jsou aktuálně v prodeji na našem webu www.sazradio.cz. Neskutečně se těším, doufám, že se 21. listopadu společně v Ostravar Aréně potkáme. Ode mě další muzika, hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy. Rádio Čas.

0: Také při pátku si držíte vlny Rádia Čas, hrajeme vám hity, které milujete a ty vám budeme hrát i nadále. Každopádně v tuto chvíli předávám slovo Marcelce Fabiánové. Máme pro vás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy, ve kterých si povíme, že v Česku naplno odstartovala topná sezóna. Podrobnosti za chviličku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Řidiči aktuálně pozor na dálnici z Příbora do Frýdku Místku. Provoz tady komplikuje dopravní nehoda a to přímo na příjezdu do Frýdku na sjezdu k nákupní zóně. Zdržet se můžete také v Uherském Hradišti v ulici Jiřího z Poděbrad, kde osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahují záchranáři. O kousek dál na hlavním průtahu městem na třídě maršála Malinovského ve směru na Kunovice. Navíc dopravu také brzdí srážka dvou osobních aut. A velké komplikace stále trvají na dálnici z Olomouce na Ostravu, kde u hranice zůstává kvůli havárii kamionu zcela uzavřený celý nájezd na dálnici. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Dobré odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku už naplno odstartovala topná sezóna, a to i přesto, že teploty přes den šplhají ke 20 stupňům. Noci už ale začínají být chladné a o víkendu hrozí přízemní mrazíky. Teplárenské sdružení zároveň varuje, že si od příštího roku za teplo pravděpodobně připlatíme. Důvodem jsou chystané změny v daních a také rostoucí ceny plynu, které jsou nejvyšší za poslední 3 roky.
5: Morava aktuálně.
4: Rodný dům Zigmunda Freuda v Příboře bojuje o cenu cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. Památka s novou interaktivní expozicí totiž získala nominaci v kategorii nejlepších nápadů na zážitky. Podrobnosti dodává mluvčí města Iveta Busková.
6: Nominace přichází v roce, kdy Příbor představil celou novou podobu rodného domu svého nejslavnějšího rodáka. Dům snu Zigmunda Freuda byl slavnostně otevřen při příležitosti 170. výročí Freudova narození. Nová expozice nabízí návštěvníkům netradiční způsob, jak poznat nejen život a dílo Zigmunda Freuda, ale také jeho dětství, vztah Příboru a samotný rodný dům.
4: Veřejnost může online hlasovat až do konce října. V Jablunce na Vsetínsku bylo otevřeno nové fotbalové hřiště za 56 milionů korun. Původní areál stál totiž v cestě budované silnici mezi Semetínem a Bystřičkou a silničáři ho proto museli postavit znovu. Samotná stavba obchvatu pokračuje podle plánu a nová silnice, která odvede transitní dopravu mimo zástavbu, se řidičům otevře v září příštího roku.
5: Rádio Čas, sport.
4: A české fotbalisty čeká v sobotu večer nejtěžší možný zápas v Lize národů. V duelu proti úřadujícím mistrům světa ze Španělska se pokusí přerušit jejich sérii 40 utkání bez porážky. Zápas bude velmi specifický i pro našeho španělského trenéra Santiago Deniu, který soupeře výborně zná z předchozího působení. Výkop je ve 15:45 večer. A sobota nám nabídne také příjemné počasí, bude většinou jasno až skoro jasno s teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
5: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
7: Děkuji za účast, snad jste se trošku
8: pobavili. Děkuji.
7: Snad jste se trošku pobavili.
8: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
9: Já se bavím doteď.
7: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
9: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
5: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

tuto chvíli po práci a víkend volný. Tak pokud přemýšlíte, kam vyrazit, tak tady mám třeba pozvánku na Janu Kirchner, která vystoupí ještě dneska večer, a pozvánku také za dobrým jídlem na Burger Festival. Podrobnosti za chvilku, teď už ale hity, které milujete. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Víkend je před námi a pokud nevíte, kam vyrazit, tak tady opět pro vás máme pár tipů a já se přiznám, že jsem absolutním milovníkem burgerů. Opravdu je miluju na všechny různé způsoby, ať už je to s čímkoliv prakticky, ať už je to smashburger s rajčátky, s vajíčky, no prostě se vším. A o to víc mě láká někam vyrazit dneska večer na burger, protože tady mám pro vás pozvánku na Burger Street Festival, který startuje právě dnešním dnem, trvá až do neděle do 8 hodin do večera. A to v Olomouci, v galerii Šantovka a bude tady spousta různých druhů, můžete si vyzkoušet klidně miniburgery, budou tady soutěže, rozhodně doporučuju, pokud jste také milovníky, tak tady rozhodně neuděláte chybu. No a pozvánku mám také na dnešek do Ostravy, protože už za chviličku, prakticky za 40 minut, v ostravském Akordu vystoupí Jana Kirchner. Nebude tam sama, společně s ní vystoupí Robert Balzar Trio a kapela Getaway. Všichni vystoupí při benefičním koncertu, sešli se, aby pomohli, a to na podporu výstavby nového domova pokojného stáří, takže zároveň podpoříte dobrou věc. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
4: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a o víkendu se krom jiného věřím, že v mnoha domácnostech taky hodně spí, že to je po tom týdnu docela náročné a je třeba nějaký ten čas dospat. Já to mám třeba naopak, já pracuji hlavně o víkendech a přes týden dospávám, tak záleží. Každopádně téma, kterému se dneska věnujeme, ať už na Facebooku, tak také na WhatsAppu Rádia Čas. A právě na WhatsApp přišla zpráva, mám pocit, že to bylo od Jany, napsala, já potřebuji minimálně 8 hodin, jinak jsem ráno absolutně nepoužitelná. Jenže s dětmi se mi to málo kdy podaří, takže když se mi jednou za čas podaří spát třeba 9 hodin v kuse, připadám si, jako bych byla na dovolené. No, dejte vidět i vy ostatní téma, kterému se dneska věnujeme. Já posílám další muziku, ale ještě předtím pojďme na počasí. Jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka a příjemné teploty. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 20 do 24 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Také při pátku si držíte vlny Rádia Čas a já tady mám pro vás pozvánku, a to asi rovnou k nám do studia Rádia Čas, protože tak jako každý rok, tak i letos opět pro vás připravujeme moderátorský maraton, který odstartuje už úterý 6. října v 6 hodin. No a naše ranní dvojka usedne za mikrofony, tak jak to dělá každý všední den, ale tentokrát tady s vámi a s námi dalšími moderátory budeme až do 9 hodin do pátku 9. října. A účelem toho všeho je vybrat spoustu peněz, které pomůžou dobré věci. Tentokrát pomůžou podpořit dvouletého patička Kašpara, který od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. No a těšit se můžete třeba na speciální rozhovory, zajímavé hosty, soutěže, také živé vstupy, ale samozřejmě i průběžné informace o tom, jak se nám společně daří pomáhat. No a aby toho nebylo málo, tak tady pro vás máme ještě další dárky a další takové skvělé zážitky, protože ve středu se můžete zastavit přímo k nám do studia Rádia Čas. Připravujeme pro vás den otevřených dveří, budeme tady my, všichni moderátoři Rádia Čas, a vy se mezi 14. až 17. hodinou můžete zastavit přímo k nám. A ještě k tomu jeden bonus, protože pokud si koupíte lístek na megakoncert, tak tomu jeden dostanete úplně zdarma. Já se neskutečně těším, až se tady společně potkáme, takže od úterka moderátorský maraton a ve středu od 2 do 5 hodin odpoledne se na vás těšíme na dně otevřených dveří tady ve studiu Rádia Čas. Ode mě další muzika, hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy, too comfortable to take off.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Také krátce před 18. hodinou posloucháte Rádio Čas. Teď už si ale slovo bere Marcelka Fabiánová. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Povíme si, že policisté dnes budou řešit tuningová auta. Podrobnosti za chvilku.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz. Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 000 korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
8: Nákupní centrum Géčko.
4: Dnes se slaví Mezinárodní den úsměvů ve fakultce a Nákupní centrum Géčko je toho součástí. Úsměv nic nestojí, ale dokáže změnit celý den. Pojďme si společně připomenout, jak velkou má sílu.
8: Nákupní centrum Géčko.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
10: Řidiči aktuálně pozor na dálnici z Příbora do Frýdku Místku. Provoz tady komplikuje dopravní nehoda, a to přímo na příjezdu do Frýdku na sjezdu k nákupní zóně. Zdržet se můžete také v Uherském Hradišti v ulici Jiřího z Poděbrad, kde osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahují záchranáři. O kousek dál na hlavním průtahu městem na třídě maršála Malinovského ve směru na Kunovice. Navíc dopravu také brzdí srážka dvou osobních aut. A velké komplikace stále trvají na dálnici z Olomouce na Ostravu, kde u hranice zůstává kvůli havárii kamionu zcela uzavřený celý nájezd na dálnici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Policisté dnes spouštějí velké manévry kvůli nelegálnímu sjezdu upravených takzvaných tuningových aut z celé Evropy. Stovky až tisíce vozů mají dnes večer zamířit do Prahy a zítra do Brna. Policisté proto varují, že kvůli pirátům silnic mohou preventivně uzavírat některé silniční úseky a běžní řidiči tak musí na hlavních tazích počítat s komplikacemi.
1: Morava aktuálně.
10: Bezmála měsíční pátrání po 38-leté ženě z Frýdku Místku je u konce. Policie našla její tělo v lese u místní skládky. Totožnost matky dvou dětí, která před svým zmizením nebyla v dobrém psychickém stavu, potvrdili testy DNA. Dnes to uvedl krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.
11: zhruba datum úmrtí nebo stav těla a všechny informace, které byly, tak odpovídají tomu, že zemřela ten den, kdy začala být pohřešována. Chtěl bych jenom říct, že na celé věci dále ještě policie České republiky bude pracovat, celou věc jsme ještě neodložili, zkoumáme v současné době i způsob úmrtí.
10: Břeclav spustila nový projekt s názvem WC Gratis, který lidem zdarma zpřístupní toalety v místních restauracích nebo kavárnách. Do zapojených podniků tak mohou jít na záchod i lidé z ulice, aniž by si tam museli cokoliv kupovat. Město bude provozovnám přispívat 2000 korun měsíčně. Podobný systém se už osvědčil v Hradci Králové, Jihlavě nebo ve Znojmě. Naopak v Brně zatím úspěšný není.
2: Rádio Čas, sport.
10: A hokejové soutěže o víkendu nabídnou několik atraktivních regionálních soubojů. V Maxalize se v sobotu v 17 hodin střetne domácí Havířov se Zlínem a vsetínský Lapač bude hostit derby proti Frýdku Místku. V neděli pak havířovský AZ vyzve právě Vsetín. Do akce půjde v neděli od 17 hodin také nejvyšší typ sport Extraliga, ve které olomoučtí Kohouti na svém ledě přivítají oceláře Střince. V sobotu se můžeme těšit na prosluněnou oblohu s teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Děkuji za účast, snad jste se trošku
13: taky
12: pobavili.
13: Děkuji.
12: Snad jste se trošku pobavili.
13: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
14: Bomba. Já se bavím doteď.
12: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
14: Vždycky upřímně, na Rádio Čas mezi 6 a 9.

je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Rádio Čas.
1: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Čas. Rádio Čas.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Megasekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Megasekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Děkuji za účast, snad jste se trošku
5: pobavili. Děkuji.
4: Snad jste se trošku pobavili.
5: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
6: Bomba. Já se bavím doteď.
4: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
6: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
3: Rádio Čas. Dance Party Rádio Čas. Dance Party.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete.
3: Čas. Radio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních

0: přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Do krásna, do krásna vede cesta.
6: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku.

0: Fajnovačko.
1: Dnes se slaví Mezinárodní den úsměvů ve fakultce a nákupní centrum Gečko je toho součástí. Úsměv nic nestojí, ale dokáže změnit celý den. Pojďme si společně připomenout, jak velkou má sílu.
0: Nákupní centrum Gečko.
2: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Děkuji za účast, snad jste se trošku
5: taky
4: pobavili.
5: Děkuji.
4: Snad jste se trošku pobavili.
5: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
6: Já se bavím doteď.
4: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
6: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
3: Rádio

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Dance Party Rádia Čas.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Originál 0 citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na moje hruska.cz.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: taky
1: pobavili.
2: Snad jste se trošku pobavili.
3: Ano, pobavili jsme se neskutečně.
4: No to
3: děkuji
4: úžasné.
3: Moc.
4: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
4: Vždycky upřímně, na rádiu čas mezi 6 a 9.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně, na Rádiu Čas mezi 6 a 9. Rádio.

0: jsme tu. Zdravím
1: diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse. Co má takovej Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
2: Asi steak, ale na krvavo. Protože Mates ten hop normálně takhle nežere.
3: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
1: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
3: Teď je solo.
2: Tady má někdo velký zájem.
4: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
5: Dance Party Rádia Čas.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: taky
1: pobavili.
2: Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
3: Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně, na Rádiu Čas mezi 6 a 9.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš

Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.